0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Radio.
1: Když

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 5. května. Tento den roku 1818 se narodil filozof Karl Marx. Přesně o 30 let později přišel na svět Bill Ward ze skupiny Black Sabbath. Ve slovenské Skalici spatřil světlo světa v roce 1972 hokejista Zsigmund Pálffy. A dnešním oslavencem je také britský zpěvák Craig David. Jeho datem narození je 5.5.1981. Naopak 5. května zemřeli Napoleon Bonaparte, ten roku 1821, a také skladatel české národní hymny Jan Škroup. To se psal rok 1892. Svět hudby nezapomene na rok 1962. To se soundtrack k West Side Story vyšplhal na první místo americké albové hitparády. A zůstal na jedničce více než jeden rok. Neuvěřitelných 54 týdnů, což bylo o 20 týdnů víc než jakékoliv jiné album v historii pop music. 15 let na to televize Fox odvysílala poslední epizodu seriálu Ženatý se závazky.
0: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax Radio. Nejlepší rádio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Čekuj náš web www.radio-relax.cz. Jsme všude s tebou.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Hledáte nové bydlení pro rodinu blízko Prahy? Kladno Living v Kročehlavech nabízí moderní byty 3+ KK, ideální pro rodiny s dětmi. Školy, školky, obchody i přírodu máte na dosah. A v Praze jste za 25 minut. KladnoLiving.cz. Kladno Living. Rodinné bydlení od 95 000 korun za metr čtvereční.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Rádio.

0: 6.00 právě teď.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí, časí, časí, časí.
0: 11 až 13 stupňů máme venku teď. Odpoledne bude 23 až 26, ale pozor, bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno odpoledne a večer od jihu lokálně přehánky nebo bouřky. Bouřky už nás dnes v noci místy potkaly, takže deštník a pláštěnka, když si ji vezmete sebou, nic nepřeženete. V přehánkách a bouřkách by měl zesílit vítr, takže držte si klobouky. Kabriolet bych dneska nechal se zavřenou střechou. Pak by to mělo být komplet v úterý 5.5. Máme krásný datum a Wakefield už za chvilku na vlnách Rádia Relax.

0: Relax Radio. Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
0: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme.

0: 6 hodin a 9 minut. Stalo se vám, že na vás někdo upřeně koukal a říkali jste si, tak co z toho bude? Možná navazuju už na další písničku Wakefield Sexy Eyes. Když se řekne, že na někoho děláte oči, tak to znamená, nebo někdo na vás, že se dotyčné osobě snažíte zalíbit, flirtujete s ní nebo na ní upřeně a koketně hledíte, říká odborná příručka na co znamená děláte oči. Ale pokud jste na křižovatce, nejdou semafory a dělá na vás oči ten člověk, který je tam uprostřed s plácačkou, tak to znamená něco úplně jiného. Dobré ráno.
1: Relax. Největší hity 90. let. Relax.

0: Shakira a její Zoo, nejnovější písnička Zoo. Tak Shakira teď měla nádherný koncert za sebou, obrovský koncert, kterým se přirovnala k největším světovým koncertním hvězdám, to znamená k Rolling Stones a nebo k Madoně, protože v Rio de Janeiro před pár dny na pláži Copacabana měla 2 miliony, odhadem 2 miliony návštěvníků na svém koncertu, a to je tím pádem jeden z největších koncertů v historii. Ale pozor, vstupenky na ten koncert nikdo neměl, protože ten koncert byl bezplatný. Tak potom je otázka, proč vlastně ty lidi přišli, ale určitě Shakira má skvělou muziku a my máme dopravu z Prahy.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: Teď máme upozornění do Prahy na Smíchov, konkrétně pokud sjíždíte z ulice Dobříšská a jedete směr tunel Mrázovka a směrem na Smíchov, tak jsou neprůjezdné dva jízdní pruhy kvůli dopravní nehodě nákladního a osobního auta.
1: Praha 92,3 a 103,4 FM.
2: 92,3 a 103,4 FM.

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
6: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: 6 hodin 28 a půl minuty.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Já už mám připravenou písničku od Krištofu, obchodníka s deštěm, ale zatím ještě ne. Zatím teď v tuto chvíli neprší, nebo alespoň tam, kde jste. Pokud jste někde v dešti, tak připravte si pláštěnku. Dnes by mělo být oblačno až zataženo, přechodně ale i polejasno. Odpoledne a večer od jihu lokálně přehánky nebo bouřky. Taková je předpověď na 5.5. Odpolední teplota 23 až 26 stupňů Celsia. Tak teď ten obchodník s deštěm.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Věřím tomu, že zahrádkáři si zpívají, ať prší ještě, ale teď prší dopravní informace, konkrétně dvě dopravní události na D8, ale nejsou to nehody. Pro poruchu nákladního auta je hůř průjezdný 22. kilometr D8 ve směru z Prahy na Německo, takže tímhletím směrem. No a na druhé straně směrem do Prahy pozor, 53. kilometr, porouchané na D8 osobní auto.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Yeah, she's at home.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
2: Pozor, dejte na zvířátka. Animals za chvilku bude skupina Maroon 5. Já ráno potkal stádo prasátek mezi Bratrnicemi a Dolním Bezděkovem. Docela solidní stádečko, takže pozor, opatrně na silnicích. No a střet se zvěří máme nahlášený z Lounska mezi obcemi Holedeč a částí Nová Hospoda. Je to kousek od Deštnice. Osobní auto srazilo srnu.
1: Relax Radio. Louny 94,8 FM. 94,8 FM.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Meghan Trainor nahrála písničku jako předmanželskou smlouvu. Dear Future Husband, co všechno měl plnit manžel, čeho by se měl vyvarovat a tak dále. O tom byla tahleta písnička. Další, mám pocit, že se dneska domluvili všichni muzikanti a že za každou cenu chtějí přivolat déšť. Ta další písnička se jmenuje Let It Rain Down, ať prší, ale Farben a Pollyanna. Ale neustále nám taky prší dopravní informace teď z Berounska.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: Konkrétně na konci obce Hostomice směrem na Dobříš a to je Dobříšská

0: Třebíčce máme nahlášenou uzavírku silnice kvůli havarovanému velkému nákladňáku, tak ta silnice 114 je uzavřená teď v obou směrech.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Caddy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
4: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Téměř na vteřinu přesně teď 7:00.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Časí. A za každého počasí, to znamená i za deštíka. Dnes bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Odpoledne a večer od jihu lokálně budou přehánky a nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Pár bude slabý proměnlivý vítr, ale v přehánkách a bouřkách samozřejmě zesílí. A předpokládané množství srážek v bouřkách ojediněle i 25 mm. Takže než půjdete z domu, tak si zavřete určitě střešní okna. A my to hezky rozjedeme na začátku této hodiny. Garcia Bamboleo.

0: Jo, je co kouřit, je co pít. Klára Vitisková a skupina Opět a Radeček. Zůstává nám tady ta písnička už několik let. Bamboleo Garcia, to jsou 90. léta. Zůstaňte s námi a už za chvilku si dáme ranní téma na sociální sítě.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

Zpěvák Michael Patrick Kelly pochází z mnohočlenné rodiny, z velké rodiny, Kelly Family se říkali, nevím, jestli ještě vystupují nějak společně, ale každopádně teď jede solo a dnes je Mezinárodní den porodních asistentek, které zdravím, pokud máte teď těsně před porodem, ať vám všechno dobře dopadne. A ptáme se na Facebooku Relax Radio. Máte velkou rodinu? Kolik hladových krků byste v dnešní době uživili, ošatili do života vším potřebným vybavili? Zkrátka, kolik dětí v dnešní době je podle vás ideální mít? Kolik byste chtěli? Napište na Facebook Relax Radio.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
1: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozů Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Dřepích. www.klokočka.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
4: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
5: Zahajují rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
6: Snížíme o 2 stupně.
5: Bod 2, průvan.
6: Dáme ručníky mezi okna.
5: Výborný návrh. Bod 3, plíseň.
6: Vydrhnout, přetřít.
7: A co udělat rekonstrukci?
5: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buzinkou.
8: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka, vaše rekonstrukční banka.

0: 7 hodin 29 minut.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.
1: Počasí.
0: 5.5. tedy dnes bude oblačno až zataženo, přechodně i polejasno. Odpoledne a večer od jihu lokálně přehánky anebo bouřky, pokud přijdou, tak zesílí vítr přechodně. Nejvyšší odpolední teplota 23 až 26 stupňů Celsia. A tady je také novinka, kterou slyšíte za chvilku. Shaggy a Aiken už se chystají na léto.
1: Ráno na relaxu.
2: Relax Radio.

0: je skoro pozvánka už někam na pláž, rybníku asi v České republice, k rybníku, nebo třeba vyrostly vlastně už nějaké velké vodní plochy, takže pokud už to plánujete, teď s tím moc nepočítejte v následujících dnech, jedině otužilci, protože se má zase ochlazovat a docela razantně. 5.5. je dnes. Já mám připravený kalendárium. Za chvilku máme jedno jezero vlastně, Lake Malawi, to je český projekt, česká skupina, která ale zpívá anglicky. No a já se jdu taky opláchnout, protože dnes 5.5. je světový den hygieny rukou.
1: Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 5. května. Tento den roku 1818 se narodil filozof Karl Marx. Přesně o 30 let později přišel na svět Bill Ward ze skupiny Black Sabbath. Ve slovenské Skalici spatřil světlo světa v roce 1972 hokejista Zsigmund Pálffy. A dnešním oslavencem je také britský zpěvák Craig David. Jeho datem narození je 5.5.1981. Naopak 5. května zemřeli Napoleon Bonaparte, ten roku 1821, a také skladatel české národní hymny Jan Škroup. To se psal rok 1892. Svět hudby nezapomene na rok 1962. To se soundtrack Quest Side Story vyšplhal na první.

0: Music. 15 let na to televize Fox odvysílala poslední epizodu seriálu Ženatý se závazky.
1: Kalendárium, významné události a výročí pro dnešní den.
2: Relax.
0: Relax Radio.

0: 7.44. V této hodině jsme odstartovali zajímavou diskuzi. Dnes je Mezinárodní den porodních asistentek. Ptáme se, kolik dětí v dnešní době je podle vás ideální mít na Facebooku. A tak jsou tady i protichůdné názory, ale každý máme nějaký. Matěj napsal ani jeden. V dnešní době je luxus být svobodný, žádný vztah, žádné děti, které si sami poskytnou. K tomu napsala Ilona Ilča. Ale to není pravda. Jak to, že luxus svoboda je pro vás víc než rodina? Co pak, až jednou budete starý, tak kdo pak se o vás postará? Samota je špatná, mít okolo sebe rodinu je podle mě dar a krásný. Já jsem celý život bez vlastní rodiny a můžu říct, že jsem šťastná, že mám své 4 děti a 3 vnoučata. Vím, že mám pro koho žít a zas někdo pro mě. Takže takhle se nám spustila krásná diskuze, zajímavá. Přispět můžete na Facebooku Rádia Relax k dotazu. Kolik dětí v dnešní době je podle vás ideální mít?
1: Ráno na Relaxu. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Doprava z Prahy, upozornění na nehodu, která je před sjezdem na Jesenici na Pražském okruhu. Je to ve směru k letišti. Dopravní nehoda dvou osobních aut. Policie už by měla být na místě a neprůjezdný je pravý jízdní pruh.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606-736-736. Caddy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
2: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Slunce v hlavní roli dnes asi nebude, přesně 8.
1: Na náměstí Svobody v Kladně se našel starý válečný kryt a v Hořovicích panuje chaos na silnici díky výstavbě přeložky vysokého napětí. Dobré ráno přeje Bára a Dan.
2: Relax Radio.
1: Revitalizace kladenského náměstí Svobody se posouvá do finále. Nyní můžeme vidět nové vysazené stromy, žulovou dlažbu a základy pro vodní prvky. Na náměstí, kde ještě nedávno pracovala těžká technika a všude byly výkopy, dělníci odhalili starý válečný kryt civilní ochrany, který nebyl zaznamenán ve válečných mapách. Od 4. května se musí řidiči v Hořovicích obrnit trpělivostí. Před nemocnicí je zaveden jednosměrný provoz z důvodu nové výstavby přeložky vysokého napětí. Výstavba potrvá až do konce června. Omezený provoz způsobuje dopravní chaos a dlouhé fronty. Řidiči musí dbát na zvýšenou opatrnost. Obyvatelům Kralup, kteří se do sběru bioodpadu zapojili, už v předchozích letech budou biopopelnice vyváženy automaticky.
3: Do systému se nemusí každoročně přihlašovat. Loni se tak podařilo vytřídit 500 tun biologicky rozložitelného odpadu. Přidat se ale mohou i noví zájemci, stačí kontaktovat městský úřad, odbor životního prostředí. Z Kralup nad Vltavou pro Radio Relax, tiskový mluvčí města Aleš Levý.
1: Žáky posledních ročníků maturitních oborů středních škol dnes čeká povinný didaktický test českého jazyka a literatury. Podle dat státní organizace CERMAT, která státní maturitní zkoušky připravuje, se k němu přihlásilo přes 84 tisíc maturantů, kteří jdou ke zkoušce poprvé. Včetně těch, kteří například zkoušku opakují, je to více jak 87 tisíc žáků.
2: Sport.
1: Hokejistou sezóny byl vyhlášen útočník Roman Červenka z Pardubic, který se vrátil na trůn pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže po 10 letech. Opora Dynama dnes na galavačeru v Praze převzala 4 ceny. Vedle triumfu v hlavní anketě se Červenka stal nejlepším hráčem play-off, nejproduktivnějším hráčem základní části a získal i cenu pro nejčastěji voleného hráče utkání.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Dnes bude ve středočeském kraji zataženo až oblačno, odpoledne můžeme očekávat srážky nebo bouřky. Nejvyšší teploty dne budou 23 až 26 stupňů Celsia.
0: Dnes je taky Mezinárodní den porodních asistentek. Kolik dětí v dnešní době podle tebe je ideální mít?
1: Já si myslím, že tak jednu, maximálně dvě.
0: Ne víc?
1: Ne.
0: Počkej, na základě čeho si tak myslíš takhle? Takhle, si to vypočetla.
1: Jako já děti nemám, jo, ale já si myslím...
0: Zatím,
1: dejme tomu, ale já si myslím, že vzhledem k ekonomické situaci...
0: Takže prostě, ekonomická situace.
1: No. Jinak já se...
0: Máš jako, zaplou tu pokladničku, kalkulačku.
1: Takhle jo, ale jinak jako já pocházím z veliký rodiny, jo, já miluju velkou rodinu, takže... Jako já, čím víc dětí, tím asi líp, ale prostě myslím si, že dneska je ideální mít jedno, dvě děti max.
0: A zdravíme všechny porodní asistentky a Michael Jackson je tady už za chvilku. Ten je taky mimochodem z hodně dětí.
2: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: dnešní době je podle vás ideální mít? Tuhleto diskuzi tady máme a nejenom na Facebooku, ale píšete i SMSky. Míla napsala, ohej relaxíku, žádné dítě. Mám dva synovce, 10 a 8 a ty mi bohatě stačí, ty vydají za 4 děti. Zdravý posluchač Míla se smajlíky je to, Magda ze Stochová, tak bych k tomu jen dodala, že děti jsou radost a je úplně jedno, kolik jich kdo má a kdo chce. Ilona. Zdravím všechny relaxáky, my taky Ilono, zdravíme. Ideální jsou dvě děti, píše, a to taky mám. A taky už tři vnučky. My byli čtyři sestry a řeknu vám, klobouk dolů před mojí maminkou. Partner má dva bratry a také smekám před jeho maminkou. Dnešní doba je pro mě moc přetechnizovaná a je škoda, že se vytrácí vřelost, normální komunikace a úcta k dospělým. Zdravíme Ilonu a Hanku, která napsala, já jsem 16 let se dvěmi dětmi sama a nikdy jsem nelitovala, že mám dvě a je vše na mě. Každý to cítí jinak, mám dceru a syna a je to dar. Děkuju životu za ně. Hanka ještě PS napsala. Porodní asistentka nejsem, protože dneska je mezinárodní den porodních asistentek. Porodní asistentka nejsem, ale k porodům jsem chodila. Jsem vystudovaná dětská sestřička. Tak, teď tady mám písničku docela aktuální k tomu našemu tématu. Zadarmo. Činasky.
1: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýr.

0: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Hledáte nové bydlení pro rodinu blízko Prahy? Kladno Living v Kročehlavech nabízí moderní byty 3+ KK, ideální pro rodiny s dětmi. Školy, školky, obchody i přírodu máte na dosah. A v Praze jste za 25 minut. Kladnoliving.cz. Kladno Living. Rodinné bydlení od 95 000 korun za metr čtvereční.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Mám duše z gumy, tahle ta písnička by se teď hodila. Máme tady informaci z D8, kousek před Prahou, zhruba 5,5 kilometru před Prahou ve směru do Prahy u letiště Praha Vodochody. Dejte pozor, pro defekt na návěsu je odstavené nákladní auto.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Sally s Buckingham pro všechny krásné holky. Pretty Girls 5.5. Jo, žádný bok jako skříň. Já už se těším na zítřek. Dneska je teda úterý, zítra středa 6. května. Proč? Zítra je totiž Mezinárodní den bez diet. Zkrátka, bez omezení, bez hranic. To bude žranice.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Charlie Puth a Hikaru Utada Home. První místo. Adonis a Emma Drobná Rituál.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax Rádia a žádný novinky k tomu. Hlasuj na www.radio-relax.cz a ovlivni výsledky příští hitparády. O pořadí interpretů rozhoduješ jenom ty. Relaxáda. Hitparáda Relax Rádia.

0: Na co se můžete těšit ve zprávách v 9 hodin? Kralupy instalují další kamery v Lounech. Dnes v dopoledních hodinách proběhne cvičení složek integrovaného záchranného systému a na Mělnickém Porolí se začne stavět skatepark. Nejenom o tom budou zprávy v 9.
1: Relax Radio. Louny 94,8 FM. 94,8 FM.

0: 8 hodin 50 minut, tohle to byl český, no ne úplně český, ale český zpěvák Jordan Haj, a nejenom zpěvák, ale herec, znáte ho z různých filmů. Je to izraelsko-český zpěvák, hudebník, herec, režisér, studoval DAMU, režíruje například videoklipy pro Kapitána Dema a působil, hrál v seriálech Vyprávěj, v Gimplu. Jeho partnerkou je zpěvačka a moderátorka Emma Smetana, se kterou má dvě děti, když se dneska bavíme o té porodnosti. A ten původ je zajímavý, narodil se v Praze, české mámě, české matce, palestinskému otci, ale dětství strávil v Izraeli. Jordan Haj, zajímavá postava na Rádio Relax.
1: Ráno na Relaxu. Relax Radio.

0: Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Tuman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tumanmotors.com.
1: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na D8 na příjezdu do Prahy u letiště Vodochody počítejte se zdržením. Je tady odstavený pro defekt na návěsu nákladní auto.

0: tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Přesný čas 9 hodin 1 minuta.
1: Skatepark na Mělníku dostal povolení a stavit se začne před prázdninami. A v Lounech proběhne cvičení všech složek záchranného systému. Dobré ráno s Relaxem.
2: Relax Radio.
1: Na Mělnickém Podolí se začne stavět skatepark i s uměle vytvořeným okruhem plným terénních vln a klopených zatáček neboli pumptrackovou dráhou. Projekt, který dlouho čekal na stavební povolení, se začne stavět začátkem června a spolu s ním začne i rekonstrukce parku. Dokončení stavby je odhadováno na přelom září-října letošního roku. V Lounech dnes v dopoledních hodinách proběhne cvičení složek integrovaného záchranného systému. Cvičení proběhne na výstavišti v Masarykových sadech. Obyvatelé tedy musí počítat se zvýšeným pohybem hasičských a policejních vozidel v okolí výstaviště. V průběhu cvičení budou zaznívat i výstřely. Radnice města ujišťuje občany, že není důvod k obavám, protože se jedná pouze o cvičení. Kralupy instalují další kamery, upřesní mluvčí města Aleš Levý.
3: Náš městský kamerový systém v Kralupech totiž dál prokazuje svoji účinnost. Jen za poslední rok bylo strážníky zaznamenáno 565 případů protiprávního jednání, ke kterým byla následně vyslána hlídka. V dalších desítkách případů byl kamerový záznam využit státní policií jako důkazní prostředek při prokazování trestné činnosti. Po městě pro letos přibude dalších 5 kamer.
1: Objeví se na opravném Seifertově náměstí na sídlišti Hůrka a před základní školou Komenského. Hasiči pokračují v likvidaci požáru v Českém Švýcarsku, který vypukl v sobotu odpoledne. Noc na dnešek byla z jejich pohledu klidná, pomocí dronů a kamer vyhledávaly skrytá ohniska. Nadále budou v boji s ohněm pomáhat vrtulníky. Počet hasičů se po pondělní lokalizaci, která zaznamená, že se požár dál nešíří, snížil o třetinu na 370.
2: Sport.
1: Do hokejových kladenských rytířů se vrací známá tvář. Po téměř třech sezónách na jihu Čech bude za mateřský klub znovu hrát Adam Kubík. Nyní 27-letý útočník míří zpátky k rytířům, v jejich dresu prožil nejpovedenější období v kariéře. Po rovněž bývalém hráči Českých Budějovic Filipu Přikrylovi je druhou posilou před novou sezónou.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Obloha na celém území Středočeského kraje bude dnes oblačná až zatažená. Teplo a velká oblačnost mohou na odpoledne přinést bouřky a dešťové přehánky. Teploty dne jsou 23 až 26 stupňů.
0: Jak to máš ty, pláštěnka nebo deštník?
1: Deštník.
0: Deštník. Já pláštěnka. Kdo co, koho čeho, každý to máme nějak. UDG už za chvilku, hezké dopoledne.
2: Jan Adam, Bára Průšová, Relax, Relax Radio.

0: Přeji všem co nejpříjemnější dopoledne tady u nás při poslechu Rádio Relax. Máme za sebou Holly Humberstone, skladbu To Love Somebody, což je novinka na Rádio Relax, ale zároveň to může být i potenciální novinka do Relaxády. Oficiální hitparáda Relax Rádia, kterou tvoříte vy, posluchači, a můžete do ní hlasovat na www.radio-relax.cz. Tak nezapomeňte, protože další vydání bude už zítra 18. hodinou.
1: Relax Rádio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax.

0: Můžeme říct, že téměř nezaměnitelný hlas, ten znamená Bryan Adams a jeho hitovka, která se jmenovala Somebody. Je to vlastně jedna z jeho klíčových skladeb, která hodně pomohla prorazit do světové muziky. Jinak je z alba Reckless a píše se o ní, že to je typický adamsovský rukopis, za co jako dávám ruku do ohně, je to fakt. Jinak pokud jste byli někdy na koncertě Bryana Adamse, já jsem to štěstí neměl a docela mě to mrzí, tak naživo jí prýhraje ještě daleko víc rockověji než v téhleté studiové verze. Sice to nebyl největší hit, ale prý fanoušci ji milují a je to tak.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
4: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
5: Snížíme o 2 stupně.
4: Bod 2. Průvan.
5: Dáme ručníky mezi okna.
6: Výborný návrh.
4: Bod 3. Plíseň.
5: Vydrhnout, přetřít.
7: A co udělat rekonstrukci?
6: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
8: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
9: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.

0: Ten Miam.
1: Dálniční hlídka Rádia Relax.
2: Dáme si dopolední dálnice, začneme na D1, konkrétně na 8. kilometru mezi Říkovicemi a Prahou. Je porouchané vozidlo, už by mělo být odklizené, odtažené, ale počítejte s tím, že se tam ještě stále může nějakým způsobem vyskytovat. Na D11 mezi Jaroměří a Prahou, konkrétně na 38. kilometru, tam zase pozor, zjevně se tam asi po ráno něco někomu vysypalo, tak je možné, že se tam ty předměty ještě válí, i když podle hodin už by to mělo být dávno pryč, ale je dobrý být připraven, než být pak překvapen. Na D8, zhruba na 6. kilometru na státní hranici, to znamená do Německa, stojí porouchané vozidlo a vzhledem k tomu, že to je nákladák, tak to možná bude chvilinku trvat, chce to projíždět se zvýšenou opatrností. No a když bychom se vrátili zpátky na Pražský okruh mezi Modleticemi a Ruziní, jsou dvě havarovaná vozidla, taky už by to mělo být svým způsobem odklizený, ale probíhá vyšetřování nehody, policie je na místě, je dobrý počítat s tím, že to ještě nebude tak hladce průjezdný.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
3: Relax Radio.

0: 736-736.
1: Kedy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
0: Relax Radio.
2: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude.

Tak si tak nějak představuju, že stejně jako Adam Ďurica, který teďka zpíval, sedíte u rádia, koukáte se na něj, posloucháte samozřejmě Relax a zpíváte si taky Já nelutujem ani jediné chvíle s tebou. Jako to jsem rád, díky. Jinak doporučím vám, dneska máme takové jako lehké soutěžní dopoledne, berte to s nadhledem, protože když se mrknete na náš rádiový Facebook, tak když tam uhodnete tu fakt jako hodně těžkou hádanku, tak se můžete sami odměnit. Buď to, pokud jste na sladký, si dáte bonbon, a nebo si můžete dát dobrou dopolední kávu, kterou jako doporučuju. Ono vám to v souvislosti s tím, že prý v květnu nám začíná, vzhledem k tomu, že je víc světla, jak si stoupat pracovní výkon, tak v souvislosti ještě s kafem, to bude naprosto raketový nástup do dnešního úterka. Check.

0: Mrkněte se na hodiny, za minutu a půl tady bude 10. hodina, musel jsem pro Baroušku, břevna se šla opalovat na terasku, já nevím, tyhle ty holky, to je hrozný, ale máme hotový zprávy a jdeme na to.
1: Žatec dostal důležité povolení na výstavbu domu s pečovatelskou službou a vysvětlení k tomu, co se bude nebo nebude stavět na poli za obcí Třebíz. Hezké dopoledne s Bárou a Alešem.
2: Relax Radio.
1: V Žadci se radují, město získalo důležité povolení pro výstavbu nového objektu domova s pečovatelskou službou, který má být postaven v Málínské ulici. Odbor životního prostředí a stavební úřad vydali souhlasné stanovisko, které říká, že z hlediska vlivu složek životního prostředí je přípustný. Budova vyroste na velké travnaté ploše, kterou využívají cirkusy. Domov pro seniory bude mít 40 lůžek a 15 lůžek se zvláštním režimem. U Třebíze na Kladensku je velká hromada zeminy. Lidé si kladou otázky, co se na poli za obcí směrem na Hořešovice bude stavět. Zastupitelstvo města se vyjádřilo, že stavět se zde nebude nic, protože zemina, kterou lidé vidí, souvisí s výstavbou dálnice D7 a místo za obcí aktuálně slouží pouze jako depo pro ornice a skladování zeminy. Provoz na trati Beroun-Karlštejn je aktuálně zastaven. Proč, nám vysvětlí mluvčí Martin Kavka.
3: V Berouně aktuálně zastaven provoz kvůli podezření na porušení tračního vedení. Jedna vlaková souprava tam má rozbitý sběrač. Celá událost se v tuhle chvíli vyšetřuje, zjišťuje se stav a Správa železnic spolupracuje s Českými dráhami, které zavedly náhradní autobusovou dopravu. Provoz je v tuhle chvíli možný pouze nezávislou trakcí, to znamená motorovými vlaky.
1: Dosavadní výsledky kontrol požární bezpečnosti klubů, barů, diskoték a dalších nočních podniků v Česku jsou alarmující. Generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček řekl, že kromě mnoha dalších nedostatků považuje za nejvážnější to, že v řadě kontrolovaných podniků chyběly nebo byly zablokované únikové východy.
2: Sport.
1: Fotbalová liga mistrů pozná dnes prvního finalistu. Do závěrečného zápasu postoupí po 20 letech buď Arsenal, nebo po poloviční době Atletico Madrid. První semifinálové utkání ve španělské metropoli skončilo minulý týden 1-1.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Dnes nás odpoledne čeká slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Obloha bude dnes celý den zatažená až oblačná s teplotami 23 až 26 stupňů Celsia. A na horách jsou dnešní teploty 17 stupňů.
0: Jak to říkám, 23 až 26, to bude na bazének tady na terásku na odpoledne. Jako jo.
1: Už
0: se těšíš, no. Každopádně, kdybych ti dal vybrat ze tří věcí,
1: ano.
0: Pistácie, kafe nebo bonbon, co bys si vybrala?
1: Kafe.
0: Kafe, tak to si musíš udělat sama, pistácie ti zahraju a bonbon by si zdala případně, že by si rozluštila hádanku u nás na Facebooku. My jdeme dál, tady jsou ty slíbený pistácie. To byla vlastně jenom taková jako ochutnávečka, na celou písničku si musíte chvilinku počkat, ale bude, slibuju mezi 10. a 11.
2: Relax Radio. Aleš Schwarz. Aleš Schwarz. Relax. Relax Radio.

0: Přiznám se, nikdy jsem si nemyslel, že slovíčko rituál je v názvu tak oblíbený jako v hudebním průmyslu, ale tohle to třeba byla ikona pop rituál. My určitě známe Adonisa a Emu Drobnou taky rituál, byli tady na návštěvě, byli dokonce v relaxádě a vedli si velmi dobře, nevím, jestli to dotáhli na první nebo na druhé místo. A pak, když jsem se tak jako díval, tak třeba Tiesto s Jonas Blue a s Ritou Orou taky mají rituál, prostě všichni mají nějaký rituál. Já věřím tomu, že rituály máte i vy doma, ale o tom teďka řeč nebude. My si dáme Adele, Set Fire to the Rain, a to se hodí, protože Adele, což je vlastně jedna z nejúspěšnějších zpěvaček 21. století, dneska slaví narozeniny, tak happy birthday!
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 4 minuty po čtvrt na 11 vrátíme lehce k muzice, co si budeme povídat. Pet Shop Boys, to je hodně známá britská dvojka, synthy popový duet, v podstatě by se dalo říct. A na nich je zajímavý to, že vždycky samozřejmě jeden zpívá, jeden se tak jako po tom pódiu pohybuje, ten druhý, ten, který se jmenuje Chris Love, tak ten je známý tím, že na pódiu téměř nemluví, stojí u kláves a působí tak jako víceméně minimalisticky, jo, jako kdyby tam vůbec nebyl. V podstatě nakonec po těch letech z toho udělali ticho a neúčast, se stala součástí vlastně toho jejich image. Jinak, co se týče jejich stylu, ten v podstatě má stále svoji skupinu posluchačů a musím uznat, že i v současné době, když vystupují, tak jsou stále schopni zaplnit sály, zaplnit haly a tak dále. Takže přejmej a tím to dlouho vydrží.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
3: Hledáte nové bydlení pro rodinu blízko Prahy? Kladno Living v Kročehlavech nabízí moderní byty 3+KK, ideální pro rodiny s dětmi. Školy, školky, obchody i přírodu máte na dosah. A v Praze jste za 25 minut. KladnoLiving.cz. Kladno Living. Rodinné bydlení od 95 000 korun za metr čtvereční.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Jestli si dobře pamatuju, tak snad jo, včera jsme tady rozebírali novýho Michaela, jak se nám líbí a nelíbí, každopádně názory na to se různí, kritika se k tomu staví jinak než diváci a tak dále, nicméně ještě na druhou stranu objevil se jeden nový film, vlastně druhý díl, Ďábel nosí Pradu 2, a já o tom mluvím, protože jsem nedávno viděl jedničku, ještě jsem si tak jako lehce připomněl, já vím, že na chlapa, no ale díval jsem se, mně se to hrozně líbí a hlavně jsem se díval, protože v tom prvním díle se objevila Madonna, tu jsme teďka hráli, samozřejmě mě trošku něco jiného, music tam nebylo, v tom prvním díle byl hlavně Vogue, to byl ten motiv známý. A v druhém díle teďka byla Lady Gaga, tak jsem to tak jako lehce srovnával a říkám si, jakože Madonna prostě z toho vyšla vítězně, no. Nedá se nic dělat. Můj pohled, ale myslím si, že asi nebudu jediný.
1: Relax Radio, nejlepší rádio ve vašem městě.

Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,5

0: Kapelu Krištof asi netřeba představovat, každopádně nesmím zapomenout o nich říct, co chystají na letošní léto. On to bude takový jako hodně klasický, co oni dělají po prázdninách. Jsou to takový jakoby víkendy s kapelou Krištof, jo? To znamená taková ta klasika posledních let. Menší open air festivaly, pokud se na ně chystáte, je to takový to, že jste face to face, jste jim hodně blíž, jsou to akustická vystoupení, setkání s fanoušky, takový ty talk show, doprovodný program, degustace vína a tak dále, protože se to vesměs děje ve vinařství. Každopádně si na to dávejte pozor, buď to přes jejich Facebook, anebo přes stránky, a rozhodně si tyhle ty akce můžete užít. Jinak za chvilinku tady u nás, abych taky nezapomněl, mrkneme na Stony. Chystaj překvápko.
1: Relax Radio.

0: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
1: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozů Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Dřepích. www.klokočka.cz.

0: Pár minut před 11. hodinou na Relaxu Switch Disco Hideaway. Za chvilinku si dáme ještě Miley Cyrus a Ellie Goulding, no a pak už něco, co vám připomenu teď. To znamená další odpolední, nebo vlastně stále dopolední zprávy, mě to trošku překvapilo, to je pravda. No a s nimi přijde za chvilinku Barča, tak se těšte.
1: Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Fára si zjevně vzpomněla na 50 odstínů šedi při týhletý písničce, trošku se tady zasněla, nicméně probudil se mi k životu a jdeme na zprávy, je tu 11.
1: V Berouně hořel byt a policista se při evakuaci osob nadýchal kouře a v Rakovníku si obyvatelé odhlasovali dva nové projekty. Hezké dopoledne.
2: Relax Radio. Zprávy.
1: Včera v podvečer hořelo v berounském paneláku v Tyršově ulici. Příčina požáru zatím není jasná. Policisté na místě byli o minutu rychleji než hasiči. Při evakuaci osob se jeden z policistů nadýchal kouře a musel být převezen do nemocnice. Přímé škody jsou odhadovány na 1 000 000 korun. Díky včasnému zásahu a prostředkům se podařilo zachránit majetek v hodnotě 7 000 000 korun. Obyvatelé města Rakovník rozhodli, co se bude dít s nevyužitou asfaltovou plochou v centru města. Město veřejně představilo návrhy a do hlasování se zapojilo 200 lidí. Každý občan měl jeden záporný hlas a dva kladné. Největší podporu získalo dětské hřiště a workoutové hřiště. Město výstavby plánuje uskutečnit ve druhém pololetí letošního roku. Ve sběrném dvoře v Postoloprtech bude nový vážní domek. Tady je starosta Zdeněk Pištora.
3: Dokončen má být v červnu. Vážení odpadu do té doby probíhá v prostorách Rejus centra, kde je i provizorní pracoviště vedoucí sběrného dvora. Provozní doba sběrného dvora zůstává bez změny.
1: Postoloprty mají i nový elektromobil.
3: Slouží jako pomocník pro drobné opravy a údržbu města. Dostane se téměř všude. Uveze navíc 1200 kg nákladu. Z Postoloprt posluchače Rádia Relax zdraví starosta Zdeněk Pištora.
1: Už více než třetina Česka trpí nejhorším stupněm půdního sucha v hloubce 1 metru. Dalších 30% území je zasaženo druhým a třetím nejhorším stupněm. A výraznější zlepšení situace nelze v dalších 10 dnech podle aktuálních předpovědí modelů očekávat.
2: Sport.
1: Hokejisté Philadelphia ve druhém kole play-off NHL podlehli i ve druhém zápase na ledě Karolíny. Pro hru 2-3 v prodloužení neodvrátilo ani 40 zákroků českého brankáře Daniela Vladaře. Z vítězství se neradoval ani Lukáš Dostal, jehož Anaheim na úvod série s Vegas prohrál 1-3.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Prahu dnes zasáhne teplo a velká oblačnost. Nejvyšší teploty jsou 24 až 26 stupňů. Kladno čeká odpoledne mírný vítr a teploty 19 až 23 stupňů Celsia.
0: Pádu, můžu mít na tebe takovou jako osobnější otázku.
1: Povídej.
0: Bojíš se, viď?
1: Ne.
0: Byla jsi někdy na nuda pláži?
1: No, ale jako ne, tak jak si myslíš?
0: Jo, takhle.
1: Mně se to stalo, to jsem byla ještě malá, kdysi dávno jsem omylem na tu nuda pláž zabloudila. Bylo mi asi 6 a bylo to docela jako hrozný.
0: Tak v 6 letech si myslím, že to spíš pro tebe musel být docela dobrý šok, jo?
1: Byl.
0: Každopádně, kdybys tam dorazila jako v pozdějším věku, mohla bys si zpívat jako Tereza Mašková.
5: Já jsem
0: Tohle je v podstatě taková jakoby hudební nabídka pro příští hodinku. Jako uvidíš, třeba se tam ještě někdy dostaneš.
1: Budu o tom přemýšlet.
0: No tak, když nic jiného, tak aspoň to je dobrý.
2: Relax Radio. Aleš Schwarz. Aleš Schwarz. Relax. Relax Radio.

A jsme zpátky u nabídky naší rádiové hitparády, nebo chcete-li nových hitů, který se objevují celkem pravidelně tady u nás na Radio Relax. Tohle bylo jedno z nich. Illenium, David Guetta a Dustin Lynch a Die Livin'. Já věřím tomu, že třeba v té příští relaxádě, která bude už příští středu, se tahle ta písnička bude ucházet o vaši přízeň. Už jsem dneska vás jednou jako upozorňoval, kde vlastně vy rozhodnete o tom, jak to v relaxádě bude vypadat a dopadat. www.radio-relax.cz najdete tam na sekci hitparáda a záleží na vás.

0: Včera večer jsem tak jako náhodou projížděl streamovací služby, to takhle občas dělám, když se chci dozvědět něco o nové muzice, a narazil jsem na Satisfaction, což je hitovka od Stoneu, v remixu od Fatboye Slima. Jako byl to slušný nářez, klidně si to můžete najít, je to dostání téměř všude, jako k dohledání, tedy mám samozřejmě na mysli. A při té příležitosti jsem přišel na informaci, že kapela, a to je úplně neuvěřitelný, jako 64 let jsou spolu, jo, protože dali se dokupy někde v roce 1962, tak kapela chystá na letošek nový album, mělo by být vydaný 10. července, to znamená v podstatě za pár dní by se dalo říct, a mají na to úplně ideální promo kampaň. Objevily se takový ty billboardy, že jo, na nich samozřejmě klasický jazyk, chytří ví, jak se říká, že asi o co půjde, že to půjde o další album. Mimochodem, jestli se nepletu a jestli jsem dohledal správně informace, tak by to měla být jejich 25. album. Jsem docela zvědavý. Jako nedávno jsem ho viděl na nějakém koncertním vystoupení, to je úplně neuvěřitelný, co ten chlap dělá.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Kuman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Kuman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. Tomanmotors.com.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme se podívat na dálnice, jestli máme někde nějaké větší problémy, případně jestli to jde bez problémů a v pohodě. Na D4, to znamená Praha Strakonice, na 45. kilometru stojí v odstavném pruhu porouchané vozidlo. Nějak nezasahuje do provozu, ale je dobré s tím počítat. Daleko horší je to ve směru na Ruzyně, to znamená na okruhu. Na 81. kilometru je neprůjezdný střední jízdní pruh, protože se tam stala dopravní nehoda, dvě nákladní auta, to jako ty jak se střetnou na středním pruhu, tak je konec, zácpa a tak dále. Počítej se zdržením.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 3:45, tohle je Jojo a Leaf. Pokud se v téhleté době jako necítíte úplně komfortně, to znamená, máte pocit, že jako něco vám chybí, tak možná to bude oběd, který se pomalinko ale jistě blíží. A potom možná byste jako potřebovali jako se emočně sklidnit, jak říkají psychologové nebo chcete-li odborníci na vztahy. A k tomu doporučují, jako zrovna jsem si říkal, jak by to bylo možné v práci, ale třeba se to taky dá, doporučují jako oběti. Obětí, myslím, nemyslím oběti, jako že byste měli udělat nějakou oběť, ale obejmout se prostě s někým, s kolegyní v práci, s kolegou, kde si vám to udělá dobře, i když je pravda, že jak se objímají dva chlapy, to si asi nedokážu úplně představit, ale existuje takový pravidlo, že 4 obětí denně, takže si to klidně můžete potom jako zkusit až doma, je takový jako základ pro přežití, jo, takový ten základní emoční kontakt. 8 obětí denně, to už je trošičku lepší, je to takový ten stabilní pocit pohody a pozor, přichází finále. 12 obětí denně, a to už byste si museli rozhodit do celého dne, je prorůst, takový klid a de facto taková jakoby emoční spokojenost pro ty, kteří mají rádi tenhle ten jakoby kontakt. Jinak při oběti, abyste věděli, se uvolňuje oxytocin, což je pocit důvěry a klidu, serotonin, který způsobuje lepší náladu, a snižuje se kortizol. To je stresový hormon a o tom si myslím, že to jako jde. Tělo vlastně to obětí čte jako signál, že jste v bezpečí. Jinak pokud byste se objímali hodně rychle, tak je to takový sice příjemný, ale ten efekt tam je víceméně povrchní. Když byste jako trošičku zabrali 20 až 30 sekund, ne víc, protože pak to se přerůstá v něco jiného, tak to 20 až 30 sekundové obětí, to je taková jakože hlubší hormonální reakce. Tak zbytek už nechám na vás, ale jestli chcete, aby vám bylo líp, zkuste to.
1: Relax. Relax Radio.

0: Ještě máme chvilinku čas do zpráv, to znamená, využijeme toho, máme tady jedno výročí, který je spíše pro ženy, takže mě se docela i hodí, že do studia přišla Barča na zprávy. Baru, můžu tě využít trošku jako?
1: Využij.
0: Hele, co ty a voňavky, jak seš na tom?
1: Tak já se, kdo mě dobře zná, tak ví, že já se v parfémech koupu.
0: Ty se v nich koupíš přímo, to tě musí přijít docela draho, bych řekl.
1: Přijde.
0: Jako, nicméně takový jako Chanel číslo 5, říká ti to něco?
1: Samozřejmě.
0: To jako samozřejmě, jakože co to je, jako pro tebe jedna z nejslavnějších vůní, nebo jak to vnímáš?
1: Tak každá žena by doma měla mít Chanel 5.
0: Fakt, až takhle to vnímáš, jako.
1: No tak to je takový pravidlo.
0: Mimochodem máš ho.
1: Mám.
0: Fakt,
1: jo? Ano.
0: Věř tomu, že dneska můžete slavit, před 105 lety vzniklo, já jsem jako netušil, že takhle starý parfém to je, jako. A mimochodem víš, jak vzniknul tenhle ten, jak dostal ten svůj název, protože ono jako Chanel číslo 5 je takový jako obyčejný, jako mně přijde. Přemýšlela jsi někde nad tím? Asi ne, víš? Já teda taky ne, se přiznám.
1: Jako ne, mně šlo spíš o tu vůni.
0: O tu vůni. No vzniklo to úplně jednoduše, Coco Chanel si prý jednoduše vybrala pátý vzorek, který byl předložen, a tím pádem je jasný, že to je Chanel číslo 5.
1: Tak to má svoji logiku. Relax Radio. When the

0: jsme to říkali, je tady 12. hodina, to znamená další zprávy s Baruškou.
1: Na Kladně došlo k havárii vodovodu a Nechranická přehrada má ustálenou hladinu vody kvůli vytírání ryb. Dobré poledne s Bárou a Alešem.
2: Relax Radio.
1: V ulici Československá armáda v Kladně došlo k havárii vodovodu. Omezení dodávky vody by mělo i přes úsilí vodohospodářů trvat až do 15 hodin. Obyvatelům je doporučeno, aby s vodou ušetřili a počítali s tím, že oprava se může i prodloužit. Na Ohři z Nechranické přehrady odtéká minimum vody. V současnou chvíli oteče necelých 9 metrů krychlových za vteřinu. Manipulace na hrázi má ustálit hladiny vody kvůli jarnímu výtěru ryb. Do největší vodní plochy na severu Čech přitéká málo vody, a to díky suchu. Proto Severočeský územní svaz a Povodí Ohře po vzájemné dohodě přistoupili na manipulaci s hladinou vody kvůli bezpečnému rozmnožování bílých ryb. Dnes je světový den rukou. K prevenci hygieny nám více řekne mluvčí Petra Batok.
3: Dnes je světový den hygieny rukou a to je dobrá příležitost připomenout, že právě špinavé ruce jsou nejčastější cestou, jak se šíří třeba i žloutenka A. V Praze letos evidujeme 264 případů onemocnění hepatitidou A, z toho 55 u dětí. Za duben přibylo 38 nových. Situace je teď stabilizovaná, ale stále nejsme na normálních počtech. Pro srovnání, loni se během epidemie v Praze nakazilo 1377 lidí, běžně to bývají jen jednotky za rok. Přitom prevence je vlastně jednoduchá. Důkladně si mít ruce, hlavně po toaletě a před jídlem. Mytí rukou patří k nejúčinnějším způsobům, jak se chránit. Další spolehlivou a dlouhodobou ochranou je očkování.
1: Téměř 3 promilemi alkoholu řídil podle policie strojvedoucí osobní vlak, který jel na trase mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou na Přerovsku. Na jeho nestandardní chování upozornili policii svědci. Neotvíral totiž dveře a cestujícím a pomalu se rozjížděl.
2: Sport.
1: Hokejisty Kladna posílil reprezentační obránce Michal Kempný. Mistr světa z roku 2024 a vítěz Stanleyova poháru s Washingtonem z roku 2018 hrál naposledy za švédský tým Brynäs.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Dnes bude ve Středočeském kraji zataženo až oblačno, odpoledne můžeme očekávat srážky nebo bouřky. Nejvyšší teploty dne budou 23 až 26 stupňů Celsia.
0: Ale nedá mi to, musím se tě zeptat, jak jsi na tom ty s mytím rukou, jako fakt to dodržuješ, že všechno, jo?
1: Ruce jo, dezinfekce, jo, protože ne vždycky všude máš k dispozici vodu a mýdlo, že jo?
0: Takže nosíš si sebou jako dezinfekci?
1: Ano, ano.
0: Fakt jo.
1: V autě, v kabelce, všude.
0: Chanel číslo 5, dezinfekce k tomu, to je super kombinace, tak to byly zprávy s Bárou, jedeme dál.
5: Včera mi byl málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím.
0: Pro všechny oslavence budeme za chvilinku hrát Xindl X, tak vydržte, přijde to za chvíli.
2: Relax Radio. Aleš Schwarz.
6: Aleš Schwarz. Relax.

0: Nechte se pozvat na 31. ročník středočeského folklorního festivalu Tuchlovická pouť. Proběhne 8. až 10. května. No a těšit se můžete na pořádnou květnovou nálož hudby, tance i divadla. Bohatý program odstartuje v pátek v Tuchlovickém kostele, a to koncert pěveckého sboru, a v sobotu bude v amfiteátru letního kina program plný hudby a tance. Celý program, kdybyste chtěli nějak jako detailně, najdete na www.tuchlovickapouť.cz. No a pak vás pozvu na akci, která už má fakt jako vybudovanou hodně velkou tradici. Hrnčířské a řemeslné trhy v Berouně. V sobotu 9. a v neděli 10. května od 8 do 17 hodin, samozřejmě v Berouně na Husově náměstí. Hlavním tématem jarních trhů je nožířství a dřevo do kuchyně. Těšit se ale můžete i na tradiční keramiku, porcelán, sklo, šperky, produkty kovářů, kameníků i výrobky ze dřeva. No a pak tady mám do finále jednu pozvánku za sportem, to znamená na fotbal. SK Kladno versus SK Petřín Plzeň. Hraje se ve středu 6. května od 17:30 na stadionu Františka Kloce v Kladně.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Hledáte nové bydlení pro rodinu blízko Prahy? Kladno Living v Kročehlavech nabízí moderní byty 3+KK, ideální pro rodiny s dětmi. Školy, školky, obchody i přírodní. Máte na dosah. A v Praze jste za 25 minut. Kladno Living.cz. Kladno Living. Rodinné bydlení od 95 000 korun za metr čtvereční.
5: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na Majaland.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 5. května. Tento den roku 1818 se narodil filozof Karl Marx. Přesně o 30 let později přišel na svět Bill Ward ze skupiny Black Sabbath. Ve slovenské Skalici spatřil světlo světa v roce 1972 hokejista Zsigmund Pálffy. A dnešním oslavencem je také britský zpěvák Craig David. Jeho datem narození je 5.5.1981. Naopak 5. května zemřeli Napoleon Bonaparte, ten roku 1821, a také skladatel české národní hymny Jan Škroup. To se psal rok 1892. Svět hudby nezapomene na rok 1962. To se soundtrack Quest Side Story vyšplhal na první místo americké albové hitparády. A zůstal na jedničce více než jeden rok. Neuvěřitelných 54 týdnů, což bylo o 20 týdnů víc než jakékoliv jiné album v historii pop music. 15 let na to televize Fox odvysílala poslední epizodu seriálu Ženatý se závazky.
0: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
2: Relax, nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606-736-736.
2: Kedy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
0: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: 13. hodina právě teď. Slovo si bere Barča, začínají zprávy.
1: Městská policie Kladno využívá drony na zvýšení bezpečnosti a na Mělníku jsou uzavřeny ulice díky rekonstrukci plynovodu. Krásné odpoledne s Bárou a Honzou na Relaxu.
2: Relax Radio.
1: Městská policie Kladno začala v uplynulých týdnech aktivně využívat drony při výkonu služby. Vzdušný dohled pomáhá zejména v nepřehledném terénu při kontrolách zahrádkářských kolonií nebo průmyslové zóny. Strážníci už ho otestovali i při pátrání po ztracených zvířatech v lese. S nástupem nové technologie může městská policie nyní flexibilněji reagovat na potřeby obyvatel města. Na Mělníku už je spuštěna rekonstrukce plynovodu a přípojek. Díky tomu jsou uzavřeny chodníky a silnice nebo omezen provoz. Například v nemocniční ulici omezuje řidiče zúžení vozovky a chodci mají uzavřený chodník. Práce jsou rozděleny do dvou etap a poslední by měla skončit 17. června. Provoz na trati Beroun-Karlštejn je aktuálně zastaven. Proč, nám vysvětlí mluvčí Martin Kavka.
3: V Berouně je aktuálně zastaven provoz kvůli podezření na porušení tračního vedení. Jedna vlaková souprava tam má rozbitý sběrač. Celá událost se v tuhle chvíli vyšetřuje, zjišťuje se stav a Správa železnic spolupracuje s Českými dráhami, které zavedly náhradní autobusovou dopravu. Provoz je v tuhle chvíli možný pouze nezávislou trakcí, to znamená motorovými vlaky.
1: V současné chvíli je už provoz obnoven. Do leta sice ještě čas bývá, ale ulice historického centra chorvatského Dubrovníku už nyní zaplňují turisté z celého světa. To je obvykle známkou toho, že nadcházející turistická sezóna bude dobrá. Letos ale panuje nejistota. Celosvětová nestabilita s trmým nárůstem cen pohonných hmot znamená pro turistickou branži nepředvídatelnost.
2: Sport.
1: Česká hokejová reprezentace se sešla před odletem na švédské hry v Ängelholmu, kompletní s 8 novými hráči oproti Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích z minulého týdne. Kouč Radim Rulík přivítal i další dvě posily ze zámoří. Obránce Marka Alšera s Mikulášem Hovorkou z Charlotte z AHL, kteří si v této sezóně odbyli premiéru v NHL v barvách Floridy.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Na západě a severozápadě Čech se dnes mohou objevit bouřky doprovázené přívalovým deštěm a silným větrem. Zatímco ve východní polovině České republiky bude dál sucho, teplo a větrno. Meteorologové tam proto prodloužili upozornění na nebezpečí vzniku a šíření požárů do odvolání.
0: Hele, sleduj, jo, poslouchej. Pitbull, Neo, Nair, Favrojack, tak to je hudební pozvánka. To zní jak nějaký, podle mě, jaký Harry Potter zařígávadlo.
1: No tak mě to spíš evokuje léto, nějakou
0: léto?
1: Party.
0: No jasně, Pitbull.

0: Ježišmarja. Tak tu muziku, tu dokážeme zařídit. Tahle tapecka už za chvilku na Relaxu. Přejeme s Barčou.
1: Krásné odpoledne.
2: Relax Radio.
3: Honza Ladra. Bára Průšová.
2: Relax.
3: Relax Radio.

0: Getaway, to nejnovější na relaxu, vám právě teď po 13. hodině servírujem. Za tuhle skladbu je Kungs. A překvapivě v rámci novinek je teď tendence vlastně písničky tak nějak zkracovat kolem, když to vezmeme kol a kol, tak mají většinou třeba 2,5 minuty, 3, ale tohle má 4,5 minuty, to je hodně velké překvapení. Co ale není rozhodně překvapení, tak to je anketa Relax v ulicích, jaká je vzdálenost z Ostravy do Havířova. To je otázka, se kterou jsme dnes vyrazili do ulic za vámi, našimi posluchači. No a tady jsou vaše odpovědi, takže ještě jednou, jaká je vzdálenost z Ostravy do Havířova?
1: Relax v ulicích.
2: Tohle to je hrozně těžký, tak to bude tak 90 kilometrů.
3: Z Ostravy do Havířova 150 kilometrů.
4: Z Ostravy do Havířova myslím si, že to bude méně jak 50 kilometrů. Přesněji tak 10?
5: 100 kilometrů.
6: Ostrava Havířov, já si myslím, že je někde blízko u sebe, ale vzdálenost, nevím, 50 kilometrů.
7: Tak to bude málo, to bude nedaleko. Z Ostravy typnu si 77.
8: 18 kilometrů.
9: Ostrava Havířov 40.
10: Takže Ostrava Havířov, to je kousek. Něco mezi 15 a 20 kilometry.
11: 5 kilometrů.
12: Nevím, 10-15 kilometrů.
13: Z Ostravy do Havířova. Tak 15 kilometrů.
14: Jo, tak 15 kilometrů.
15: 45 kilometrů.
16: Tak 10 kilometrů to je z Ostravy do Havířova, to je nevedle sebe.
0: No tak byl tam posluchač, který to trefil úplně přesně. Správná odpověď, jaká je vzdálenost z Ostravy do Havířova, tak z Ostravy do Havířova je to, přátelé, 18 kilometrů. No a jsme takhle při úterku odpoledne, zase o něco chytřejší.
1: Relax. Fresh time. Relax Radio.

0: tohle byl Tiesto, jste s Relaxem, díky vám za to a pojďme na dnešní téma ve Fresh Timeu. Proč nás dokážou vytočit úplné maličkosti? Přitom jsou to drobnosti. Ono, lidé reagují na stres různě, to, co jednoho vyvede z rovnováhy, jiný třeba ustojí s klidem. Hodně záleží nejen na našich dispozicích a životní historii, ale i na tom, jak situaci vnímáme. Vysoce citlivé osoby reagují intenzivněji i na drobné podněty. Stačí u někoho fakt drobnost, poznámka třeba kolegy, zpoždění balíček nebo špatná objednávka a najednou máme pocit, že nám třeba rupnou nervy. Co vás dokáže relaxáci rozčílit? Ale pojďme to zaměřit fakt na ty drobnosti všedního dne. Co třeba jako jízda za volantem, tam toho je opravdu hodně, když třeba naskočí červená a podobně. Můžete psát do studia na číslo 606 736 736 anebo nám nahrát hlasovku, aspoň se uslyšíte. Tak 606 736 736 dva způsoby, buď napsat, anebo rovnou zavolat.
1: Relax

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
5: Snížíme o 2 stupně.
4: Bod 2. Průvan.
5: Dáme ručníky mezi okna.
6: Výborný návrh.
4: Bod 3. Plíseň.
5: Vydrhnout, přetřít.
7: A co udělat rekonstrukci?
6: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
8: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
9: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Proč nás dokážou vytučit úplné maličkosti? Určitě to znáte, někdo nechá hrnek na stole, telefon se nám třeba zasekne, nebo někdo třeba u oběda mlaská a najednou máme chuť vybouchnout. Jenže ve skutečnosti většinou nejde o tu konkrétní věc, tyhle drobnosti jsou často jen spouštěčem. Pod povrchem se totiž hromadí stres, únava nebo třeba nevyřešené emoce. Mozek funguje tak trošku jako přetlakový hrnec, papiňák, dlouho drží tlak, ale stačí malý impuls a všechno jde ven. A právě proto někdy reagujeme silněji, než bychom sami chtěli. Jitka třeba píše do studia, mě spolehlivě dostane, když někdo nechá prázdnou roli toaletní papíru a novou nedá. To je maličkost, ale vždycky si říkám, proč? U nás ve firmě zcela normální, dodává Jitka. No? A co pak potom na takovém záchodě bez toaleťáku, Jitko? To asi přes mobil volá kolegyni na pomoc. Jinak si to nedokážu vysvětlit, jak zareagovat. Další zpráva od vás posluchačů, téma, proč nás vytáčejí maličkosti. Nebrat si to do hlavy, ale někdy to prostě nejde. Nenaděláš nic s tím, co tě naštve. Sympatiák Čudla tuhle zprávu poslal. A ještě dáme tuhle. Dnes jsem zatím v klidu, nic mě nevytočilo, ale těším se na cestu z Prahy zpět na Kladno. U letiště teď chytám nerva skoro každý den. Podepsaný je Lukáš. No možná, Luky, změnit teďkon trasu z práce domů. A možná budeš v klidu.
1: Relax. Fresh time. Relax Radio.

0: DJ Zeta, taky Katy Perry. Ve Fresh Timeu na relaxu. A pokud nás posloucháte teď v autě, tak si zkontrolujte, kde máte pravou ruku. Na volantě? Pak je to dobře. Ale pozor, pokud odkládáte pravou ruku na řadící páku, záleží dost na tom, jak velkou silou řidič na páku působí. U většiny aut je totiž stejně v mechanismu přirozená vůle a jen prosté položení prstů na páku těžko něčemu bude vadit. Ale odložení ruky už může být znát, zejména když se jede, ruka se klepe a nevědomky řidič třeba za páku trošku zatahá. I když jsou v systému nějaké tolerance a vůle, často se pak působení sil dostane už mimo tuto toleranci a větší síla začne hýbat řadícími vidličkami, které se mohou začít třít o boční plochy drážek na synchronizačních kroužcích. Jak varují tedy experti, řadící páka je na řazení, ne na odkládání ruky. Tu máme v rámci bezpečnosti držet volant. Takže zdravím ze studia všechny ty řidiče a pokud teda pravá ruka je teď na řadící páce, tak zvednout a honem na volant.
1: Největší hity 90. let.

0: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
1: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozů Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Dřepích. www.klokočka.cz.
2: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.

0: 50 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: 14 hodin 1 minuta k tomu, to je přesný čas, posloucháte Radio Relax, pojďme si poslechnout zprávy, slovo si bere Barča.
1: V Černoci obec obnovila starou vodní nádrž a v Podbořanech zmizí dočasně bankomat.
2: Relax Radio.
1: Obyvatelé v obci Černoc na Kladensku budou mít nově zrekonstruovaný rybník, který byl roky zanesen nepořádkem. Obec projekt financovala z obecních peněz a dotace. Obnova vodní nádrže a vytvoření klidné oázy v jejím okolí vyšla na téměř 5 milionů korun. Nádrž je napájena spodními prameny, tudíž není vázána na množství srážek nebo přítok z Vranského potoka. V Podbořanech na Lounsku zmizí bankomat, který je umístěn v budově, kde sídlí městská policie. Je to z důvodu zateplení budovy. Bankomat by měl být vrácen zpět na své místo po všech opravách na konci června. Ředitelství silnic a dálnic započalo úklid odpočívek. Pracovníci nacházejí samé kuriózní věci. Jaké, nám řekne mluvčí Jan Riedl.
3: Řidiči nebo cestující veřejnost se na odpočívkách často zbavují prakticky veškerého nepatřičného odpadu. Často je to třeba i stavební suť, staré televizory, počítače nebo i kuriózní věci, jako třeba objevili jsme na odpočívce dřevěnou latrínu nebo funglnovou výřivku, či dokonce uhynulé exotické hady uložené v kartonové krabici.
1: Někdejší představená pravoslavného kláštera v Loděnici na Berounsku Tatiana Hanhurová odmítla obžalobu, podle níž monastýru zpronevěřila pozemky a stavby v hodnotě 73 milionů korun. Abatyše tvrdí, že klášter snažila zachránit před prodáním. Podle obžaloby nemovitosti neoprávněně převedla zpět na podnikatelský svaz spolupracující s Ruskem, který je klášteru dříve daroval. Navíc nezákonně zařídila celoživotní bezplatné užívání bytů v klášterním areálu pro sebe a duchovního otce kláštera Metoděje.
2: Sport.
1: Jeden z nejdůležitějších zápasů v kariéře čeká 20. června MMA bojovníka Lea Brichtu, který se v polské Radomi utká s domácím Patrikem Kačmarčikem o pás šampiona organizace KSV v pérové váze. Žádný český zástupce ještě titul v polské organizaci nezískal a Brichta věří, že se mu to za 6 týdnů podaří.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
5: Počasí, časí.
1: V první polovině noci bude zataženo až oblačno, na řadě míst středočeského kraje budou přehánky a bouřky. Kránu bude oblačnosti a srážek ubývat. Teploty pro dnešní noc jsou 13 až 10 stupňů Celsia.
0: Marčo, zeptám se tě, hory nebo moře?
1: To záleží na ročním období.
0: Takže jasně, když je zima, tak sníh, tak ano. Asi se vyrazí. Takže, ale počkej, ne, tak letní prázdniny, tak pojď, vyber si dovolenou. Na horách, chodit po túrách, v lesích, anebo ležet u vody, takže vyrazit k moři.
1: No určitě vyrazit k moři.
0: Dobře, tak to jsi extrovert, takhle se to pozná. Kdyby jsi řekla hory, tak na hory prý jezdí o prázdniny introverti. Chtějí si odpočinout od toho šrumce, od toho městského života a chtějí prostě tam vypnout a nepotkávat třeba lidi.
1: Tak já totiž tvrdím, že hory odnášejí všechno zlé. Takže ono to vlastně dává jako logiku.
0: No jasně. A o horách si budeme zpívat.
6: Tak sorry, že mám rád.
0: Opět na Radeček už za chvilku, tahle česká muzika. V rámci dnešního odpoledne s datem 5. května. Hezký den přejem.
2: Relax Radio.
7: Honza Ladra. Bára Průšová.
2: Relax.
7: Relax Radio.

0: v téma, proč nás rozčilují maličkosti. Je to prostý, náš mozek je někdy prostě přetížený. Každý den zpracováváme obrovské množství informací, rozhodnutí a taky podnětů. A když už jdeme na hraně kapacity, nemáme prostě rezervu na další drobnosti. V tu chvíli i malý problém působí jako velký. Je to podobné třeba jako s počítačem, když najednou máte otevřeno moc oken, tak se ten počítač najednou začne sekat a náš mozek není jiný. Potřebuje pauzu, potřebuje klid a někdy trochu ticha, aby mohl fungovat s nadhledem. A jedna velká zajímavost, a trošku mě to přijde i hodně jako smutný, maličkosti nás často nejvíce rozčilují doma, bohužel. Doma nebo mezi lidmi, které máme rádi. V práci se většinou totiž držíme víc na úzdě, ale doma, jo, tam bohužel povolíme. A přitom jsou kolem lidi, které milujeme, kteří nás taky milují, tak to chce možná vypustit páru někde jinde. Třeba na horách. No a na hory teď vyrážíme. Alespoň hudebně.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Espresso Macchiato, Tommy Cash.
1: Espresso macchiato.
0: Možná čas na odpolední kávu, 14 hodin 22 minut, proč ne? Už jste někdy zkusili přidat do kávy ale pepř? Zní to hodně zvláštně. Nicméně v mnoha exotických zemích jde o úplně normální občerstvení, které si labužníci nemohou vynachválit. A co víc, pepř je díky piperinu velice přínosný při hubnutí, přičemž příznivě ovlivňuje nervový i imunitní systém, zlepšuje kvalitu pleti a působí proti zánětům. Rovněž také zvyšuje energetickou hladinu, to se takhle odpoledne může hodit, a dokonce zvyšuje i libido. A to se zase může hodit večer. No a když tohleto všechno nezabere, aspoň člověk zjistí, jak moc mu vlastně chutná obyčejná káva.
2: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. Relax.

chtěl jsem jenom říct, že už nehledám to, co je zbytečný. Nechám vítr vát, nechám plynout dál to, co plynout má. Ale dokud budu tady, tak se budu dál hnát přes všechny ty nástrahy, hrdě dál stát jako voják v poli. Pochopil jsem dávno, že nejsem sám, ani ty, ani já, všechno má svoji roli. Když se řídíme dolů a padáme tmou a nevíme, kde jsme, tak je to jen součást. Všechno to zapadá.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme takhle klasicky o půl zkontrolovat dálnice v Česku. D2 na 2,5 km ve směru na Brno. Je tam nehoda nákladního vozidla s osobním autem, průjezdné to ale je, se zvýšenou opatrností. D1 na 19,5 km ve směru na Prahu, opět střet osobáku s nákladňákem, aktuálně neprůjezdný pravý jízdní pruh, očekávejte zdržení. D1 ještě jednou, tentokrát ale 18. km ve směru na Brno, pomalu jedoucí vozidlo údržby, levý jízdní pruh je uzavřený, zde očekávejte mírnější zdržení. Přejeme šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax rádio.

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tomanmotors.com.
1: Hledáte nové bydlení pro rodinu blízko Prahy? Kladno Living v Kročehlavech nabízí moderní byty 3+KK, ideální pro rodiny s dětmi. Školy, školky, obchody i přírodu máte na dosah. A v Praze jste za 25 minut. Kladno Living.cz. Kladno Living. Rodinné bydlení od 95 000 korun za metr čtvereční.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Máme tady čerstvou dopravní zprávu z D7. Hned na úvod můžu říct, že vy, co vyjíždíte teď z Prahy a chystáte se vyrazit domů směr tedy Kladno, tak to vemte raději po D6,

0: velké zdržení, popojíždí to ale pomalu. Hned za sjezdem z Davic na D7 je ještě zúžení do jednoho pruhu, takže jedno s druhým to bude opravdu nadlouho. Takže vy, co teď je, jedete z Prahy směr Kladno, rozhodně cesta domů, ať je vede po D6.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

10 minut a je tu 15. hodina, krásně proplouváme tím dnešním úterním odpolednem a za 10 minut tedy Barča, další odpolední zprávy na Relaxu, no a když už jsem u těch pozvánek, tak tady je samozřejmě pozvánka i na zítřejší den, tedy na středu mezi 18. a 19. jak už jste zvyklí, hit paráda Relaxáda. Takhle to vypadá zatím na bednách.

Rypův a Hikaru tada home.

0: Je tu přesně 15. hodina, pojďme na zprávy.
1: Městská policie Kladno řešila auto, které nikdo neřídil a dobrovolní hasiči z Jesenice se dočkali nové Tatry. Hezké úterní odpoledne přeje Honza a Bára.
2: Relax Radio.
1: Městská policie Kladno řešila neobvyklý incident. Osobní auto projelo frekventovanou komunikací bez řidiče. Jen zázrakem skončil případ, který mohl skončit vážnou dopravní nehodou bez jakýhokoliv zranění a škod. Řidič během nechtěného výletu jeho auta byl v obchodě. Dobrovolní hasiči v Jesenici na Rakovnicku se po téměř dvou letech dočkali nové moderní cisterny, která pojme 9000 litrů vody a to hasičům umožní zasahovat rychleji a efektivněji. Celkové náklady byly více jak 12 milionů korun. Velkou část pokryla dotace z Evropské unie a město získalo podporu ve výši 8,5 milionů korun. K rekonstrukci Masarykova nádraží a nové vlakové stanice nám vysvětlí mluvčí Nela Frýbová.
3: Rekonstrukce pražského Masarykova nádraží pokračuje. Dělníci začínají s modernizací kolejí a nástupišť v další části stanice. S cílem urychlit přestavbu tak budou vlaky od Kladna a Kralup nad Vltavou od června do závěru roku končit na novém nádraží v Bubnech. Spoju od Libně a Vysočan se omezení nedotknou. Doteď se pracovalo hlavně na výstavbě nových nástupišť, která po svém dokončení budou sloužit spojům na letiště a do Kladna.
1: Hasiči by dnes chtěli zmenšit plochu požáru v Českém Švýcarsku z 20 hektarů až na 5, při nejhorším na 10 hektarů. Původně hořelo na více než 100 hektarech. Naposledy jsou dnes také na hašení nasazeny vrtulníky. Příčina požáru zatím není známa. Vyšetřování začalo v úterý. Jasná dosud není ani výše škod.
2: Sport.
1: Tenistka Barbora Krejčíková se po zranění vrátila na antukovém turnaji v Římě vítězně. V prvním kole porazila francouzskou soupeřku 6-2, 6-4. V dalším kole čeká dvojnásobnou grandslamovou šampionku světová jednička Arina Sabalenková z Běloruska.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: V noci bude hodně oblačnosti a srážek, které k ránu budou ubývat. Teploty v noci budou 13 až 10 stupňů. Zítra můžeme očekávat teplo, ale postupně bude přibývat velká oblačnost přeháňkami. Nejvyšší teploty budou 23 až 26 stupňů Celsia.
0: Ale ty teploty jsou příjemné, 26 stupňů, teď zavrzal mikrofon, to bylo jako štěňátko, kdyby tady bylo, nebo kdybych ti ubližoval, ale ne, my jsme naproti sobě a jsme do sebe, jsme od sebe dost daleko, ano. Takže neubližuju, to zavrzal mikrofon.
1: Ano, byl to mikrofon. Každopádně
0: zdravíme všechny studenty, ty jsi taky studentka, jaké jsem. Školy?
1: Můžu to říct, jo?
0: Můžeš, můžu. Jaký, tak co to z tebe bude?
1: No tak bude ze mě magistr.
0: Ano.
1: A studuju na Metropolitní univerzitě Praha.
0: Hezky. A zítra máš zkoušku, viď? Z
1: dvě.
0: Čeho?
1: Dvě. Dvě dokonce.
0: Tak pojď, z čeho to je?
1: Tak první zkouška je energetická bezpečnost a ta druhá zkouška je vládnutí v Evropské unii.
0: No, budeme ti držet palce.
1: Děkuju moc.
0: A to je právě na tobě cítit ta pohoda, vlastně zítra máš dvě zkoušky a úplně jako člověk to z tebe ani necítí, ty tady nemáš ani žádnou učebnici, nic, žádný skripta, to už to umíš, ne?
1: Ne, já se to budu učit přes noc.
0: Jo, takhle.
1: Abych to měla jako čerstvý na ten druhý den, víš?
0: Tak to se dneska v Kačici nebude spát.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: 15 hodin 9 minut k tomu posloucháte Relax. Celý den v sobě můžeme dusit vztek a pak boukneme jako tlakový hrnec. Třeba při cestě domů z práce. Tak pojďme teď na chvilku za volant. Co dokáže na českých silnicích nejvíc vytočit řidiče? Není to jen jedna věc, ale kombinace běžných situací, které zažíváme denně. Podle průzkumu agentury Stemmark a České asociace pojišťoven je nejčastějším spouštěčem agresivity pomalá jízda ostatních řidičů. Tu jako frustrující označuje více než třetina řidičů. Hned zatím následuje nedodržování bezpečné vzdálenosti. No a pak takzvané lepení se na nárazník. Řidiči to vnímají jako provokující. Jsou to takzvaní lepiči. No až 7 z 10 řidičů přiznává, že se nechá na silnici vyprovokovat k agresivní jízdě. Tak ať máte klidnou cestu, až pojedete z práce, nebo už pokud z práce jedete, a ty závodníky, tak ty klidně nechte jet.
1: Relax.
2: Relax Radio.

0: kalendáře a dnes mimo jiné je Světový den hygieny rukou, který si každoročně připomínáme právě 5. května. Přestože jde o základní návyk, jeho význam se v posledních letech, zejména po zkušenosti s onemocněním COVID-19 nebo nedávnou epidemií žloutenky, na našem území dostal do popředí veřejného i odborného zájmu. A pozor, podle Světové zdravotnické organizace se až 80% infekcí šíří právě špinavýma rukama. Tak na to dneska pořádně myslete a třeba před jídlem si nezapomeňte pořádně umýt ruce. Ale zase ne tak hodně jako já, protože kdybyste viděli relaxaci moje ruce, to je normálně, jako kdybych měl nasazený rukavice. Nic se nesmí přehánět. A zdravím mojí paní kožařku do Nového Strašecí. Ta vždycky říká, Honzo, proč si tak často myjete ty ruce? Taky zdravím.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

0: pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
1: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
0: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme zkontrolovat dálnice. D5, 113. kilometr na trase Praha Rozvadov, je tam předmět na vozovce, lopata leží na dálnici. D11, 56. kilometr na trase Praha Sever, je tam dopravní nehoda, je tam havárie odtahového vozidla, na místě zasahují všechny záchranné složky. D8, 81. kilometr na trase Praha Německo, pro poruchu odstavený osobák. A ještě komplikace na pražském okruhu, už jsme o tom mluvili minulou hodinu, ve směru na D7 za exitem 28 Ruzině jsou rozsypané klády z kamionu, ale už to bude za chvilku odklizené a místem projedete plynulostí. Krásně. Ale teď se tam ještě stále tvoří kolony, tak s tím počítejte. Tolik dálnice a za chvilku souboj.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Nejlepší věci. Relax Radio.
1: Tak jdeme na souboj moderátor versus zprávařka naproti mě Barča. Tenhle ten zvuk, který si vlastně dneska pro mě připravovala, ten je tak čerstvý, že je normálně podle mě ještě horkej. Teď před chvilkou si jsem přiběhla a říkám, mám tady ten zvuk. No tak, já jsem na to hodně zvědavý, protože vlastně je to zvuk, který pro mě vymyslela tvoje sestra.
2: Ano, je to pravda. Já jsem jí říkala, že konečně nebudu já v horkém křesle.
1: Ano, v horkém křesle tento týden sedím. Já včera jsem to nedal, včera byl David hodně zákeřný. Uhodl jsem chalupáře tu znělku, mm-hmm. ale on chtěl jít do podrobnosti a slyšet jedno jméno.
2: Jenomže David je hrdinky. Profík. Víš, to nemůžeš porovnávat se mnou, já jsem nováček ještě.
1: No dobře, no tak radila ti tedy sestra, ta je mladší, ano, než jsi ty.
2: Ano, 3 roky.
1: Tak jí zdravíme, pojď posluchačům říct, jak se jmenuje, aby o tom věděli.
2: Maruška.
1: Počkej, víc to musíš jako...
2: Jako mám...
1: No, ne, to zaznělo, jako kdyby... Já jsem slyšel Baruška.
2: Ne, Maruška.
1: Maruška, ano, zdravíme Marušku. Tak Maruško, doufám, že jsi mě šetřila. Co to tedy je? Budeš jim dávat nějaký
2: Maruška
1: napovědy?
2: Maruška tě šetřila, protože Maruška tě má moc ráda.
1: Ano.
2: A hrozně zajásala, že jsem jí dovolila, ať ti ten zvuk vybere. A teď bych potřebovala od tebe vědět, jestli chceš nějakou radu.
1: Tak hele, tak
2: chceš
1: mi to pust.
2: Napovědu?
1: Hele, tak mi to pust.
2: Tak já ti to pustím.
1: A když tak si řeknu
2: dobře,
1: nějakou nápovědu.
2: Dobře.
1: Jdeme na to. Marie.
2: Ona sází na to, ale že to dáš.
1: Sakra. Teda taky jsem měl rád Marušku.
2: Tohle musí dát? To bude vědět hned. A já jsem si i říkala, ty, to je nějaký moc lehký, ne, to dá hned.
1: Tak pojď mi dát nějakou nápovědu,
2: dobře,
1: prosím tě.
2: Je to seriál z roku 2013, ale s tím, že do Čech se teda dostalo o trochu později a na ČSFD má 91%.
1: Ty vado, tak to je hodně dobrý teda.
2: A jako, a já na tebe budu hodná. Chceš říct si platformu, kde to vysílali? Na Netflixu.
1: No, tak to nedám. Tam těch seriálů je strašně moc a tohle mi vůbec nic neříká.
2: Vůbec nic?
1: No nic, tak no je to nic. Na relaxacích. 606-736-736. Mě tady ty jako seriály ze současnosti dělají velký problém, jo? My s Davidem většinou jdeme do těch 90. 80. let, tam jsem jako dítě měl čas koukat na televizi, toho času už teďko úplně moc není a proto to nedávám. Kamila taky vždycky říká, to je strašně jednoduchý, tohle viděl každej. No neviděl, Ladra to třeba neviděl.
2: No jo, Honziku, ale on tenhle seriál, no, byť byl vydaný sice jako... dejme tomu jako nedávno, tak ale je z těch starých dob. Prostě já nevěřím tomu, že jsi o tom ani neslyšel.
1: Určitě jsem o tom slyšel, když řekneš název toho seriálu, tak vzhledem k tomu, že ten Netflix fakt doma máme, tak určitě to na mě i vyskakuje. Kort, když má takhle vysoké hodnocení.
2: Má. Až jsem se sama jako zarazila, ale
1: no
2: já bych to hodnotila stejně.
1: Bez bodu, odcházím bez bodu, mám nulu, ale relaxáci, pokud to uhodnou, tak samozřejmě mají písničku na přání. 606-736-736, tak se ukažte, kdo kouká na Netflix.
0: Relax, největší hity 90. let.

0: Vracíme se zpátky do souboje moderátor versus zprávařka. Mně se líbí tady posluchači, to pánské osazenstvo. Píše, nech zprávařku Honzo vyhrát. No tak já jsem mě nechal vyhrát.
1: No?
0: Ale nechtěl jsem. Pojďme připomenout ten dnešní zvuk. Ten ti poradila tvoje sestra Maruška.
1: Ano.
0: Tak co na tenhle zvuk píšou naši posluchači?
1: No, Honzíku, překvapivě máme jenom jeden tábor.
0: Děkuju moc teda. No tak rovnou teda jdeme na telefon, ať to ještě trošku držíme v napětí, co to tedy je za seriál. Koho tam máme, hezké odpoledne?
2: Čau, tady Petr.
0: Čau Petře, kam jsme se dovolali, do jakého města?
2: A dovolili jsme se do Únoště.
0: Do Únoště, a ty jsi ještě v práci nebo už jedeš domů?
2: No, teď jsem skončil, tak jsem zafrčil domů, pustil jsem si rádio a teď to...
0: A poznal si tu znělku seriálu, tak jaký je to teda seriál?
2: Jako podle mě by to mělo být Genghis Birminghamu, jako v češtině teda, jako tak to přeložím.
0: Dobře, já to nemůžu jako potvrdit, že to je ono, protože já to nevím, jo, tak Barčo?
1: Ano, je to tak.
0: Tady je fanfára. Petře, ty to znáš teda hodně dobře ten seriál, nebo pojď, tohle je seriál na Netflixu, jaký je tvůj vůbec nejoblíbenější seriál, protože Barča říkal, že tohle má hodnocení na ČSFD velmi vysoké, 91%.
1: Ano, ano, 91%.
0: Tak jaký je tvůj vůbec nejoblíbenější?
2: Tak můj nejoblíbenější seriály jsou většinou Star Wars, nebo ale teď jako jsem viděl nedávno ty Stranger Things, takže to za mě na tom Netflixu je asi nejlepší. A na tohle jsem se chystal, takže jsem vlastně viděl upoutávku a jakoby teď mi tam probleskla ta melodie, takže
0: jasně.
2: Jsem chtěl, že by to mělo být ono.
0: No a teď je melodie tvá nejoblíbenější, protože ty jsi vlastně dneska vybojoval ne dva body jako já mám stejně nulu, tak jsi vybojoval písničku Na přání, co ti zahrajeme?
2: Dal bych hele nějakého Eda Sheerana, dal bych třeba Avizam.
0: Dobře, dáváme to tam, Barčo, chci se na něco ještě zeptat našeho posluchače. Zním velice mile, tak...
1: Je, milej Petr. Petře, kdy se začneš koukat na Genghis Birminghamu?
2: Mám to v plánu na léto, teď jsem všechno dodělal, to, co jsem potřeboval, takže si tam hodím takovou letní pohodu a tomu si pustím něco. Něco, anebo asi tohle.
1: Takže
2: možná, no.
1: Pizza, nějaký dobrý pití, seriál a chill.
2: Přesně tak, nějaká kočka k tomu a...
0: No a teď ti pouštíme na tu pohodu odpolední Azizam a tady Ed Sheeran. Díky za zavolání, měj se krásně.
1: Měj se.
2: Taky, měj se.
3: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: 60 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Máme 16 hodin a před námi jsou zprávy s Bárou.
1: Skatepark na Mělníku dostal povolení a stavit se začne před prázdninami a na náměstí Svobody v Kladně se našel starý válečný kryt.
2: Relax Radio.
1: Na Mělnickém Podolí se začne stavět skatepark i s uměle vytvořeným okruhem plný terénních vln a klopených zatáček neboli pump trackovou dráhou. Projekt, který dlouho čekal na stavební povolení, se začne stavět začátkem června a spolu s ním začne i rekonstrukce parku. Dokončení stavby je odhadováno na přelom září-října letošního roku. Revitalizace kladenského náměstí Svobody se posouvá do finále. Nyní můžeme vidět nově vysázené stromy, žulovou dlažbu a základy pro vodní prvky. Na náměstí, kde ještě nedávno pracovala těžká technika a všude byly výkopy, dělníci odhalili starý válečný kryt civilní ochrany, který nebyl zaznamenán ve válečných mapách. Dnes je Světový den rukou. K prevenci hygieny nám více řekne mluvčí Petra Batok.
3: Dnes je Světový den hygieny rukou a to je dobrá příležitost připomenout, že právě špinavé ruce jsou nejčastější cestou, jak se šíří třeba i žloutenka A. V Praze letos evidujeme 264 případů onemocnění hepatitidou A, z toho 55 u dětí. Za duben přibylo 38 nových. Situace je teď stabilizovaná, ale stále nejsme na normálních počtech. Pro srovnání, loni se během epidemie v Praze nakazilo 1377 lidí, běžně to bývají jen jednotky za rok. Přitom prevence je vlastně jednoduchá. Důkladně si mít ruce, hlavně po toaletě a před jídlem. Mytí rukou patří k nejúčinnějším způsobům, jak se chránit. Další spolehlivou a dlouhodobou ochranou je očkování.
1: Představenstvo oblastní nemocnice Příbram dnes na mimořádném zasedání odvolalo předsedu představenstva Stanislava Holobradu. Novinářům to řekl hejtmančin náměstek Pavel Pavlík. Holobrada, dosavadní ředitel krajské nemocnice, obviněný v kauze manipulace veřejných zakázek.
2: Sport.
1: Čeští tenisté odehrají druhé kolo kvalifikace Davisova poháru proti USA v pražské O2 aréně. Utkání se uskuteční 18. a 19. září. Hrát se bude na tvrdém povrchu. Český tenisový svaz o tom informoval v tiskové zprávě. Davis Cupový zápas v O2 aréně hrál naposled v roce 2013.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Časí. Zítra budou teploty na příjemných 23 až 26 stupněních, ale odpoledne bude přibývat oblačnosti. Meteorologové varují před bouřkami.
0: Jo, když by nějaká ta bouřka byla, viď? Konečně by se pořádně ten pil ze všeho prostě smyl.
1: To bych jako
0: já
1: si přála.
0: Mám úplně všude, na autě, v baráku, v bytě, na plotně.
1: Na kuchyňský lince, všude, ale víš, Jarko, já jsem takový klikař. Já když si umeju auto, tak zaručeně prostě buď ještě ten den nebo další den začne pršet.
0: No,
1: jo? A teď teda stejně, jako teda pršet nemělo, tak říkám dobrý, tak to auto umeju pořádně prostě. A tak neprší, ale je celý od pilu.
0: No, je celý od pilu. Já včera sundávala prádlo ze šňůra, no mé bylo celé žluté. No, takže to je krásný, viď? Pil máme úplně všude a nebudeme se ptát, kde úplně by mohl být.
1: Ano.
0: Na sledující hodince se můžeme češit například na Kalina. Máte se na co těšit, doufám, že se vám chyběla.
2: Relax Radio. Jarka Poláková. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Takže ještě jednou krásné odpoledne z Rádia Relax, od mikrofonu vás zdraví Jarka a dneska si dáme takové téma, které se hodí úplně pro každého z nás, protože ne vždycky je den zalitý sluncem a někdy prostě potřebujeme přepnout hlavu. No tak schválně, co děláte pro to, aby vám bylo hezky? Jak si zlepšíte náladu, když to není úplně ono, jak podle vašich představ. Jdete se třeba projít nebo zaběhat, sednete si s knížkou, pustíte si naše Rádio Relax, anebo třeba, já nevím, vezmete si prut a jdete k vodě. Já se přiznám, že nikdy úplně stačí vypnout hlavu, jít ven a jen tak se nadechnout. No a svět je hned o něco lepší. Tak mi napište, co funguje právě vám, budu ráda za vaše tipy a inspiraci pro ostatní posluchače. Těším se na vaše zprávy. 606 736 736.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: Dneska máme 5.5. svátek slaví všechny Klaudie, tak pokud nějakou máte ve svém okolí, nezapomeňte popřát, určitě jí to vykouzlí úsměv na tváři. No a dnešek není jen tak obyčejným dnem, slavíme totiž Mezinárodní den porodních asistentek, takže velké díky všem ženám, které pomáhají přivádět na svět nový život. No a tím jsem vám možná tak trošku napověde, co vás teď momentálně čeká. Ano, je to kalendárium a dneska se například narodila má oblíbená zpěvačka Ilona Čáková, kterou dobře známe z české hudební scény. A růžová to může být.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 5. května. Tento den roku 1818 se narodil filozof Karl Marx. Přesně o 30 let později přišel na svět Bill Ward ze skupiny Black Sabbath. Ve slovenské Skalici spatřil světlo světa v roce 1972 hokejista Zsigmund Pálffy. A dnešním oslavencem je také britský zpěvák Craig David. Jeho datem narození je 5.5.1981. Naopak 5. května zemřeli Napoleon Bonaparte, ten roku 1821, a také skladatel české národní hymny Jan Škroup. To se psal rok 1892. Svět hudby nezapomene na rok 1962. To se soundtrack Quest Side Story vyšplhal na první.

0: Pop Music. 15 let na to televize Fox odvysílala poslední epizodu seriálu Ženatý se závazky.
1: Kalendárium, významné události a výročí pro dnešní den.
2: Relax.
0: Relax Radio.

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tomanmotors.com.
1: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
2: Snížíme o 2 stupně.
1: Bod 2, průvan.
2: Dáme ručníky mezi okna.
3: Výborný návrh.
1: Bod 3, plíseň.
2: Vydrhnout, přetřít.
4: A co udělat rekonstrukci?
3: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buřinkou.
5: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
6: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: před námi je tip relaxu. Pokud nevíte, co podniknout tento víkend, tak vás pozvu na 31. ročník středočeského folklorního festivalu Tuchlovická pouť 2026. Těšit se můžete na pořádnou květnovou nálož hudby, tance i divadla. Bohatý program odstartuje v pátek v Tuchlovickém kostele koncert pěveckého sboru a v sobotu bude v amfiteátru letního kina program plný hudby a tance. Celý program najdete na www.tuchlovickapouť.cz. BTV v pátek hraju v moji cymbálovkou v Novém Strašicínu, tak přičte. No a další zajímavé akce hrnčířské a řemeslné tady v Berouně sobota 9. a neděle 10. května od 8 do 17 hodin. Kde? No v Berouně na Husově náměstí. Hlavním tématem jarních trhů je nošířství a dřevo do kuchyně, ale těšit se můžete i na tradiční keramiku a porcelán, sklo, šperky, produkty kovářů, kameníků i výrobky ze dřeva. No a samozřejmě nesmí chybět pozvánka na sport, pozvánka na fotbal SK Kladno versus SK Petřín Plzeň tuto středu 6. května od 17.30 hodin na stadionu Františka Kloze na Kladně.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

si dáme takový jen známý hit v novém kabátě. Švýcarské duo Remedy a Manuel totiž v roce 2016 sáhlo po legendární písničce Another Day in Paradise od Phila Collinse a přetvořilo ji do taneční modernější verze. Původní skladba z konce 80. let upozorňuje na téma bezdomovectví a dodnes patří mezi největší hity své doby. No a Remedy s Manuel jí dali úplně jinou energii. Víc beatu, víc emocí, ale pořád stejně silná, úžasná myšlenka a ta melodie. No tak si ji pojďme připomenout.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
1: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozů Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Zřepích. www.klokočka.cz.
2: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
3: Hledáte nové bydlení pro rodinu blízko Prahy? Kladno Living v Kročehlavech nabízí moderní byty 3+KK, ideální pro rodiny s dětmi. Školy, školky, obchody i přírodu máte na dosah. A v Praze jste za 25 minut. KladnoLiving.cz. Kladno Living. Rodinné bydlení od 95 000 korun za metr čtvereční.

jsme prostě Dream Team Single X a Emma Drobná. To byla písnička, která byla z filmu, ze stejnojmenného filmu, který se jmenuje Dream Team. No a my jdeme na reakce našich posluchačů, který reagují na dnešní mé téma z Relax s Jarkou. A to je vlastně, jak si dokážete udělat den hezčí, nebo náladu zvednout lépe a tak dále, a tak dále. No a přišla nám taková krásná zpráva od Katky, doufám, že jsem jí správně pochopila. Píše, že když si potřebuje zlepšit náladu, tak si doma hraje se svojí kočičkou Micinkou. No a ta jí prý vždycky spokojeně vrní na klíně. No Katko, já teď úplně nevím, jestli se bavíme o domácím mazlíčkovi nebo o nějaké hodně originální přezdívce, nevím. No ale každopádně, pokud je to opravdu kočička, tak to naprosto chápu, protože není nic lepšího, než si sednout, pohladit hebký kožíšek a na chvilku vypnout. No a pokud je to Micinka jiného druhu, tak to i tak děkujeme za inspiraci. Náladu si má každý zlepšovat tak, jak mu to vyhovuje. No a co vy ostatní? Máte doma taky nějakého zaručeného zlepšovače nálady? Napište mi 666 736 736.

Na naše dnešní téma nám tady reaguje i naše posluchačka Anička a ta na to jde úplně jednoduše. Prý, když si chce zlepšit náladu, dá si Aperol Spritz a prý je hned líp. No Aničko, to se nedivím, tohle je takové malé, tekuté sluníčko ve skleničce, jen teda doufám, že zůstane u jednoho, aby se ta dobrá nálada nezměnila na to, že jako, co jsem to vlastně včera říkala a kde jsem to vlastně byla, ale upřímně, taky bych si dala. Ideálně někde na zahrádce, nohy nahoře, žádné starosti a prostě Aperol Spritz. No a co vy ostatní? Stačí vám na lepší náladu jeden drink?

0: Nebo jedete spíš jiný styl relaxu? Napište mi.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736. Caddy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz. Relax Radio.
3: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Dneska je 5. května, 17 hodin.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Jaké počasí nás čeká zítra ráno a dopoledne si ještě užijeme sluníčko, jen výjimečně se může objevit krátká přehánka. Odpoledne už ale začne přibývat oblačnosti, přehánky budou častější a někde se můžou přidat i bouřky, tak s ním raději počítejte. Teploty ale zůstají příjemně letní, mezi 22 a 26 stupni na západě kolem 20 a na horách asi 15 stupňů. No, mezi 17. a 18. hodinkou se můžeme těšit na anketu Relax v ulicích. No a co se týče muziky? Dneska mám tak skvělej den, díky za to, že... Ano, já mám taky skvělej den, protože večer se blíží a tím i představa, že si konečně lehnu potom dní do postýlky. Tak zůstaňte s námi.
2: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

0: Máme 17 hodin a 10 minut a je právě čas na to dát si anketku Relax v ulicích. No, jaká byla položená otázka? Jaká je vzdálenost z Ostravy do Havířova? Tak abych svůj tip měla, tak maturovala jsem ze zeměpisu, že jo, takže bych to měla znát a dát prostě z prvního. No, já jsem se vydává na vaše odpovědi, jdeme na to.
1: Relax v ulici.
2: Tohle to je hrozně těžký, tak to bude tak 90 kilometrů.
3: Z Ostravy do Havířova 150 kilometrů.
4: Z Ostravy do Havířova, myslím si, že to bude méně jak 50 kilometrů. Přesněji tak 10?
5: 100 kilometrů.
6: Ostrava Havířov, já si myslím, že je někde blízko u sebe, ale vzdálenost, nevím, 50 kilometrů.
7: Tak to bude málo, to bude nedaleko. Z Ostravy typnu si 77.
8: 18 kilometrů.
9: Ostrava Havířov 40.
10: Takže Ostrava Havířov, to je kousek. Něco mezi 15 a 20 kilometry.
11: 5 kilometrů.
12: Nevím, 10-15 kilometrů.
13: Z Ostravy do Havířova. Tak 15 kilometrů.
14: Jo, tak 15 kilometrů.
15: 45 kilometrů.
16: Tak 10 kilometrů to je z Ostravy do Havířova, to je nevedle sebe.
0: No tak, někteří z vás si to typli velice dobře, protože z Ostravy do Havířova je to přesně 18 kilometrů. No je to o něco méně, než já jezdím z Kladna k sobě domů, ale i tak je to krásná. Krásná odpověď, 18 kilometrů. Není to 100 ani 150, není to tak daleko. No, ale chápu, že my, kteří žijeme ve středních Čechách, asi těžko budeme přesně vědět vzdálenost z Ostravy do Havířova. To je jako kdybyste se Ostravaka ptali, jak je to, kolik je to vzdálenost z Berouna do Rakovníka. No, asi by taky možná nevěděl. Tak jo, jdeme dál. Máme tady skupinu The Midnight Friction.
1: Čekuj náš web. www.radio-relax.cz. Jsme všude s tebou.

0: Teďko se přeneseme do slunné Itálie. Legenda italského popu Ricky Poveri spojila síly s producentem Viktorem Biliakem a vznikla moderní verze jejich romantického hitu Come Vorrei. Původní skladba je plná emocí, lásky a typického italského šarmu. A v téhle nové úpravě dostala absolutně svěžest. Taneční nádech, který vás rozhodně nenechá v klidu. Tak si pojďme užít Itálii, alespoň na pár minut. E pizza grande, macchiato, macchiato, pepperoni.
1: Relax Radio, největší hity 90. let.

0: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

tady další reakci od našeho posluchače na dnešní naše téma, jak si zlepšujete náladu. Takže Pepa napsal, že jeho nejlepším receptem je jít si prostě lehnout a počkat, až to přejde. Hele, Pepo, tomu se říká taková strategie vypnout a restartovat, no ale ono asi něco na tom bude, protože někdy se snažíme všechno řešit, analyzovat, zachraňovat a přitom by stačilo zalézt pod deku, dát si takovej ten lidský restart systému, jenom pozor, abyste to nepřehnali, protože pak už to není zlepšený nálady, ale zimní spánek. A to už máme dávno za sebou. Každopádně děkuju za zprávu. No a co vy ostatní? Jste taky takový ten, který si dá 20, než třeba vyrazí ven? Tak mi napište na 606 736 736.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pozor na komplikace na silnicích. Na dálnici D11 na 56. kilometru ve směru z Prahy na sever došlo k nehodě. Havarované vozidlo blokuje pravý jízdní pruh. Na vozovce jsou překážky a průjezd je možný jen se zvýšenou opatrností. Situaci navíc komplikuje i havárie odtahového vozidla. A další problém hlásíme ze silnice 114 u Hopce Hostomice na Berounsku. Tam je vozovka kvůli nehodě těžkého nákladního vozidla uzavřena v obou směrech. Pokud můžete, těmto úsekům se raději vyhněte a počítejte se zdržením.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax.

0: Milí relaxáci, tak jsem se tak jako před chvilkou nevinně podívala do kalendáře a normálně jsem zjistila, že zítra 6. května je, teď poslouchejte, Mezinárodní den proti dietám. No počkejte, ale to se slaví jako jak? To znamená, že si mám dát ke snídani dort, k obědu svíčkovou se 6 a večer to ještě jako zjistit pizzou? Nebo je to oficiálně povolený takzvaný, jak se dneska říká, cheat day bez výčitek? No, musím říct, že představy, ty jedou v hlavě, jedou docela rychle a asi si to naplánuju, takže zítra otevřu ledničku a místo toho, abych si dala něco zdravého, si řeknu, co všechno si ještě dneska dám. Klasika snídaně u mě je kafe s mlékem. I když bych to neměla začínat takhle nalečno, no tak už to vidím. Dneska si udělám řízky s bramborovým salátem a dám si to zítra k snídani. Ano, no ale jo, pojďme vážit. Tenhle den má připomínat, že bychom se neměli trápit nesmyslnými dietami a měli bychom mít rádi svoje tělo takové, jaké je, což je krásná myšlenka, vidíte. No ale stejně mě zajímá, jak si to pojmete vy tento den. Tak mi napište, jak zítra oslavíte Mezinárodní den proti dietám. Jestli půjdete do toho naplno a dáte si něco, co si běžně odpíráte, a nebo naopak jedete svoje a žádný výjimky, prostě zdraví od pondělí do neděle 24/7. Těším se na vaše zprávy 606-736-736.
1: Relax Radio. Relax Radio.

Od kdy se vlastně lidé snaží hubnout nebo takzvaně nějak upravit jídelníček? No a představte si, že už ve starověkém Řecku a Římě třeba Hippokrates doporučoval dietu hlavně pro zdraví a rovnováhu těla. Nebylo to žádné počítání kalorií do plavek jako dneska. No a pak přišlo 19. a 20. století a tam už to bylo trošku divočejší. Existovaly třeba diety, kdy jste měli extrémně dlouho žvíkat každé sousto. Tomu se říkalo fletcherismus, anebo, a teď pozor, dokonce i zarušené pilulky s jedovatými látkami, nebo doporučení kouřit, aby člověk neměl hlad. No, to bych asi úplně nedoporučovala. Dneska už jsme naštěstí trošku jinde, řeší se spíše vyvážená strava, třeba i u nás v Česku máme v nemocnicích systém diet, který vznikl už v 50. letech minulého století, ale možná už je to až hodně starší verze, jak hubnout. No a pak tu máme moderní trendy, to je třeba paleo dieta, která se inspiruje tím, že jíte tak, jak jídli lidé v pravěku. Což znamená, že kdybychom to vzali úplně doslova, tak zítra místo dortu vyrážíme s oštěpem na mamuta, anebo si dneska večer dáme vzduch omaštěný větrem. Relax Radio. Relax Radio.

0: Máme minutku po 18. hodince.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Zítra nás čeká většinou příjemné počasí, ráno a dopoledne slunečno, jen výjimečně přehánka, odpoledne ale začne přibývat oblačnosti a místy se přidají přehánky nebo i bouřky. Teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na západě kolem 20. Vítr bude mírný, večer zeslábne. Před námi je poslední společná hodinka a co třeba z muziky? Můžeme se těšit na Evičku Farnou? No a co?

Máme tady zprávu od našeho posluchače Karla, který reaguje na můj předchozí vstup ohledně kouření, proto aby člověk zhubnul, tak on píše, že dokud kouřil, neměl vůbec problém s vahou, no a jakmile přestal, kila šla nahoru. Karle, myslím, že nejste v tom sám, že to je takový častý problém, který se točí kolem nás, no ale pozor, hned komu mě napadl takový film, pamatujete si? Metráček, teď ho nedávno dávali v televizi, tam je jedna spolužečka radí druhé, té silnější, hele, začni kouřit a zubneš. A ona jí na to říká, no, začnu kouřit a zblbnu. To je taková filmová rada, která by dneska asi úplně neprošla. Každopádně, ono to má asi něco do sebe, protože když člověk přestane kouřit, často začne víc jíst, ale upřímně, já myslím, že zdraví je pořád lepší investice než pár kilo nahoře, tak radši přestat kouřit. Co? Tak schválně, máte to taky tak? Přibrali jste po tom, co jste přestali kouřit, nebo naopak znáte nějaký svůj trik, jak to udržet v rovnováze? Tak mi pište 606 736 736 a poraďte našim posluchačům.

0: Britská legenda Depeche Mode, která je právě před námi, vydala píseň Just Can't Get Enough už v roce 1981 a dodnes patří mezi jejich nejhranější a nejchytlavější hity. Zajímavostí je, že jde o jednu z posledních skladeb, na které se autorsky podílel Vince Clarke, který kapelu krátce poté opustil. No a i když jsou depešáci známí spíš temnější tvorbou, tenhle song je takovej krásně svěží, taneční a plný energie. No tak pojďme na to, dejte si volume doprava a skupina Depeche Mode.
1: Relax, největší hity.

0: Kuman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Kuman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. KumanMotors.com.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.

Milí posluchači, příští týden odstartuje jedna z největších hudebních show planety. Tahle soutěž se jmenuje Eurovision Song Contest, tedy známá jako Eurovize. Tahle soutěž se poprvé konala už v roce 1956 a jejím cílem bylo spojit Evropu hudbou. Dneska jí sledují stovky milionů diváků po celém světě a každoročně přináší nejen skvělé písně, ale i nezapomenutelná vystoupení, někdy až pořádně extravagantní. No ale princip je jednoduchý. Každá země vyšle svého zástupce s originální písní, která nesmí být delší než 3 minuty. A o vítězi pak rozhodují jak diváci, tak odborné poroty rozdávají body, kde ta legendární 12 je samozřejmě nejvíc. A i když se často řeší, kdo komu dá body a proč, jedno se Eurovizi upřít nedá. Dokáže spojit miliony lidí u jedné obrazovky a udělat z hudby velkou společenskou událost. No a teďka otázka pro naše posluchače. Jestli pak víte, kdo tento rok bude zastupovat Českou republiku? Zkuste mi napsat na 606 736 736, ať zjistím vaše vědomosti.

V minulém vstupu jsem se vás ptala, jestli pak víte, kdo bude reprezentovat Českou republiku na pěvecké soutěži Eurovize. No a správně nám napsala Eva z Rakovníka, která píše, že Českou republiku na Eurovizi bude reprezentovat Daniel Žižka. Ano, je to talentovaný mladý zpěvák a student konzervatoře Jaroslava Ježka, kde se věnuje oboru muzika, takže kombinace zpěvu, herectví i pohybu, přesně to, co na Eurovizi často rozhoduje. Daniel tak patří k nové generaci českých interpretů, kteří se snaží prorazit i na mezinárodní scéně a Eurovize. Si myslím, že je pro něj obrovská příležitost ukázat se milionům divákům po celé Evropě. No tak uvidíme, jak si povede. My mu samozřejmě budeme držet palce a jestli chcete slyšet jeho písničku, tak si ji najděte na YouTube. Tam 100% najdete. Myslím, že se jmenuje Crossroad.

0: Marek Ztracený, písnička Ta bílá ti sluší, no a to je takový to svatební, že jo? Přece jenom máme květen a nevím, teď si nemůžu vzpomenout na to, proč by se v květnu neměli lidé brát, zkusím si to někde dohledat, ale svatební sezóna před námi, červen, kalendář se nám taky zaplňuje, protože chcete mít živou muziku na svatbě. No a s tím taky tak částečně souvisí 1. máj, který máme za sebou, a s ním i tradiční polibek pod rozkvetlou třešní. Pár známých dokonce na Facebook nebo na Instagram dalo fotografii, jak žádá svou drahou polovinu pod rozkvetlou třešní. No a když jsem se podívala u nás na zahradě, tak třešně asi zřejmě zmrzla. No a přiznám se, že já letos asi zůstanu suchá, protože nějak nebyla příležitost doběhnout na tu zahradu a stihnout rozkvetlou třešeň. No, doufám, že se ta pověra nevyplní a říkám si, třeba to doženeme jindy, no. No a co vy, dodržujete tyhle ty prvomájové tradice nebo to berete s nadhledem a nejhůř plánujete svatbu? Červen, červenec, srpen, září, říjen, co? Neriskujete květen? Napište mi, jestli letos plánujete svatbu. Já vím, že naše kolegyňka Kamilka, ta se bude vdávat.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Rádio.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme.

0: Máme 19 hodin.
1: Relax Radio.
0: Zítra nás čeká ráno a dopoledne slunečné počasí, odpoledne přibude oblačnosti a místy se objeví přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupají na příjemných 22 až 26 stupňů, na západě kolem 20. Vítr bude mírný a večer zeslábne. Mně nezbývá nic jiného, než vám popřát krásný večer. Doufám, že bude pořádná bouřka a něco sprchne, protože kolem nás je samé sucho, troška voda, vody by trošku bodlo. Takže skupina Činasky, vedoucí. Já jsem King, meeting, briefing. Tak jo, máte se na co těšit a já se na vás budu těšit opět ve čtvrtek.
2: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax.
1: Relax Radio.

0: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezi přistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea Lion 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Express Radio.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 6. května. Tento den roku 1856 se narodil Sigmund Freud. V roce 1898 spatřil světlo světa pozdější nacistický politik Konrad Henlein. Narozeniny má dnes, a to od roku 1953, britský premiér Tony Blair. O 8 let později přišel na svět jeden z nejvíc sexy herců, George Clooney. V roce 1997 se členem rock'n'rollové síně slávy stal Michael Jackson. Dnešním oslavencem je také hokejový brankář Martin Brodeur. V občance má rok 1972. 6. 5. 1824 byla zahájena pravidelná česká divadelní představení v pražském stavu.

0: Budila americká armáda Plzeň a den na to dosáhla povolené demarkační čáry Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice. 6.5.1997 se do rock'n'rollové síně slávy dostala taky skupina Bee Gees.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio. Relax.

0: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.
1: All I know is that we can't be together.